Tristan Tzara se dožil 67 let, vstoupil do komunistické strany, ale zase z ní v roce 1956 po událostech v Maďarsku vystoupil. Byl to zajímavý člověk, který založil hnutí před cirka 100 lety, kdy situace byla v určitém slova smyslu možná podobná jako dneska. Hnutí, které nám pomáhá v boji proti singularitě, proti tomu, aby se z nás stali roboti. Kalendárium číslo 160 končí. Od mikrofonu se loučí Michal Kyselka. Life.

přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.

0: připojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače C.

0: Dobrý večer, přátelé. Já vítám posluchače Svobodného vysílače. Dnes je 10. dubna 2025, 21. hodina a Československé mírové fórum začíná čtvrtý díl Mírové nebe nad hlavou. Máme zde tři špičky ČSMF, a to Michal Bígl, který je předseda Hradce Králové a Pardubic. Ahoj, Michale.
1: Ahoj, Dušané, a všechny zdravím, hezký večer, zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače.
0: Pak je tady Marek Adam, a to je předseda Jihočeského kraje. Ahoj, Marku.
2: Ahoj, Dušané, krásný večer všem posluchačům Svobodného vysílače, všem chcimírům a takzvaným mírovým štváčům. Dobrý večer.
0: Ano, a třetí je Pavel Kostka, tajemník Československého mírového fóra. Pavle, ahoj.
3: Ahoj, ahoj, přeju všem krásný večer.
0: A máme zde mimo jiné dva hlavní body. První je záznam, kde Vladimíra Vítová na besedě v husitském táboře povídá o osvobození Československa Rudou armádou a jako druhý bod je Rudá armáda osvobodila v roce 1945 i Vídeň. Tak a já ti, Marku, předávám slovo.
2: Děkuji, Dušané. Takže dnešní večer bude z části věnován naší předsedkyni Československého mírového fóra, paní doktorce Vladimíře Vítové, která objíždí naši vlast s besedou na téma 80 let osvobození, bo od osvobození Československa Rudou armádou. Je to vlastně boj o pravdivou historii druhé světové války a my jsme ti bojovníci za historickou pravdu a nenecháme a nedopustíme to, abychom přepisovali nebo nechali přepisovat naše dějiny, tak jak to třeba tvrdí Danuše Nerudová, že nás osvobodili Američani. Ne, ne, my říkáme tu pravdu, protože jak praví staré husitské heslo, které je i na standardě prezidenta republiky, pravda vítězí. A my říkáme tu pravdu, pravdu o dějinách. A sice, že značnou část našeho území osvobodila Rudá armáda, která přitom položila mnoho životů a přinesla mnoho svých obětí za to, abychom se my dneska vůbec tady mohli nacházet, aby se naši rodiče a prarodiče mohli narodit a za to jim navždy bude patřit náš velký, velký dík. Takže já poprosím Járu ze studia Meta, z rádia Meta Svobodného vysílače, aby nám Jára právě teď pustil záznam z besedy s paní doktorkou Vladimírou Vítovou, předsedkyní Československého mírového fóra v táboře v restauraci Beseda. A tato přednáška se odehrála již dne 4. března tohoto roku právě v prostorách takového, řekněme, starého husitského interiéru, v podstatě gotického ještě, na Táborském Žižkově náměstí v duchovním centru českého národa ve městě, které přímo září husitským egregorem ve městě Táboře. A jak pravil i Tomáš Garrigue Masaryk, Tábor je náš program. Takže já poprosím Járu o záznam z besedy s paní doktorkou Vladimírou Vítovou, předsedkyní ČSMF v Táboře, o tom, jak vlastně před 80 lety nás Československo osvobodila Rudá armáda. Děkuji.
4: Dobrý večer.
2: Milí přátelé, vlastenci, přátelé míru, dovolte mi, abych vás přivítal zde v Táboře, duchovním centru českého národa ve městě Husitství a Jana Žižky, a přivítal vás na dnešním programu, který nese název 80 let od osvobození Československa Rudou armádou. Je mi velikou ctí, že dnes mezi nás zavítala paní doktorka Vladimíra Vítová.
4: Děkuji, že jste přišli.
2: Která je předsedkyní Československého mírového fóra, a srdečně vás zde právě dnes jménem Československého mírového fóra tady v Táboře vítáme. Nyní zahájíme naší táborskou hymnou husitským chorálem Kdož jsou boží bojovníci, prosím, povstaňme.

0: Tak a já nyní předávám slovo našemu milému a vzácnému hostu Vladimíře Vítové. A vlastně tento rok je ve znamení velkého výročí 80 let od vítězství nad fašismem. A když sledujete, co se v dnešním světě děje, jak se přepisují dějiny, jak nám znova fašismus v některých zemích vystrkuje růžky, tak si troufám říct, že se jedná o téma více než aktuální a téma, které je velmi vážné a zásadní. A nyní už mi dovolte předat slovo Vladimíře Vítové. Děkuji.
1: Tak, tohle jsem mám. Takhle. No, já chci jednak poděkovat, že jste přišli, jak jsem zjistila, tak jsou tady... To se vás pí. Tak jsem zjistila, že jsou tady lidi vlastně z celé republiky. Tak opravdu mi děkuji, že jste přijeli. I ze Slovenska, to je pravda, pan kolega ze Slovenska. No a Marek je skromný, takže je předsedou, krajským předsedou jeho českého klubu, Československého mírového fóra, tak děkuji, že zorganizoval tuto velkolepou akci. Já jsem si uvědomila, že jsem tady byla kdysi, když jsem pracovala na ministerstvu školství asi v roce 2000. A že tady ta restaurace je restaurací té školy, jak se přesně jmenuje?
2: Služeb a řemesel.
1: Jak to, že to tady vás
2: bude? Ona možná tohle asi vyklouč. Máte mafí koupě?
3: Trošku blíž mikrofon k sobě.
1: Dobře. Takže je to tady škola služeb a řemesel. A já jsem tehdy dělala mluvčí ministerstva školství. Ministr školství byl Eduard Zeman. Když skončil, tak po něm nabralo to naše školství tragický směr. A oni nás tady tenkrát přivítali. A tady byla tak neuvěřitelně prostřená tabule. Jako to jsem fakt v životě nevěděla. Bylo to nádherný a dodnes se tím inspiruju na Vánoce, protože tady měli rudé sametové ubrusy, jablka protkaná noži starodávnými. No, bylo to opravdu nádherný, takže vlastně po 25 letech si myslím, že tu jsem znovu v těchto prostorách. No a když jsme na úvod slyšeli tu písničku Ktož jsou boží bojovníci, tak já mám spolužáka, s kterým jsem absolvovala fakultu žurnalistiky, to je pan Jiří Kapka, on je předsedou společnosti, já teď nevím, asi to neřeknu přesně, ale v podstatě to je to československo původně nebo česko-ruského přátelství. A oni dělají tu nejstarší soutěž recitační na světě, je to Puškinův památník, tam má, teď už to bude přes 50 let, nepřetržitou historii. A on je velký znalec starodávné české a ruské hudby. A on vždycky říká, právě když jsou to, kdo jsou boží bojovníci, tak on říká, že to byl velký hitmaker husitů. Anonymní, který vytvořil tady to, kdo jsou boží bojovníci, tak to mě vždycky pobaví, že středověk měl své hitmakery. Jsme tady měli tu nejslavnější písničku husickou. No a teď, co se týče toho výročí. Tak letos uplyne 80 let od osvobození naší země. A vzhledem k tomu, co se děje v Evropské unii, vzhledem k tomu, jaký jsme otroci otroků, naše elita, takzvaná, naši vládní představitelé, náš mainstream, tak si myslím, že se budou snažit asi potlačit roli té rudé armády. Takže Československé mírové fórum nazvalo projekt pro letošní rok zcela jasně, a to je 80. výročí osvobození Československa rudou armádou. V Praze vzniklo takové společenství různých spolků, vlasteneckých organizací, jsou tam i některé politické strany a ty chtějí udělat takovou velkou akci 9. května. Mimochodem za Československé mírové fórum tam chodí a organizuje to místopředsedkyně paní Jitka Entlichová, kterou bych vám ráda představila. A naše tajemnice paní Věra Bouřová. No a tam se ukazuje, že vlastně i v rámci těch vlasteneckých, bychom řekli, že vlastenecké spolky nejsou, tak spolku a těch skupin se ukazuje, že jako fakt se tam ty lidi snaží prosadit, že třeba půjdeme s dopisem ten den na americkou ambasádu. A pak taky teda na tu ruskou. Prostě snaží se akcentovat ten vliv těch Američanů. A já, až se k tomu dostaneme, tak vám řeknu, co všechno ti Američani vybombardovali. Kolik tisíců mrtvých lidí úplně zbytečně, těsně před osvobozením v rámci toho, když ničili tu naši průmyslovou infrastrukturu, protože věděli, že my spadneme do toho bloku, který osvobodila sovětská armáda, a teda Rudá armáda a Sovětský svaz, tak to prostě cíleně zničili ten průmysl. Takže jenže to bylo ještě před vystoupením Donalda Trumpa, takže teď jako asi je náš nepřítel i ty Spojené státy americké, to teda fakt nevím, jak se zachováte, náš establishment, to jsem zrovna četla na Facebooku a to mě pobavilo. Jestliže se nesmí říkat, že nás osvobodila Rudá armáda, tak teď se asi nebude asi smět říkat, že nás část osvobodili ty Američani, tak jako co budou dělat? A někdo tam napsal, Ukrajinci nás osvobodili, Ukrajinci. Tak možná, že to ponesou v tomto duchu. No, ale víte, jak byly ty fronty? To nebylo, já jsem to třeba nevěděla, to spousta lidí neví. To nebylo, že by tam byli Ukrajinci, to byl ten směr, kam ty fronty šly, proto se to jmenovalo první ukrajinský front. A já si myslím, že tady tuhletu genezi těch frontů neznají vůbec jako nikdo z té elity, proto jako furt říkají ten první ukrajinský front a myslí si, že tam tady byli Ukrajinci. No, ale k tomu tématu. Tak já vycházím vždycky, tady máme pana kolegu, náš posluchač nebo můj posluchač na Svobodném vysílači, ostatní mnozí také. A já tam vždycky říkávám a odvolávám se na to veřejně, protože si myslím, že je opravdu nejlepší analytik Valerij Pjakin, jestli ho taky sledujete, koncepce sociální bezpečnosti. A já, protože jsem absolvovala žurnalistiku a vlastně i sociologii a psychologii, tak ještě nebylo to školství tak strašně pochroumané, jako je teď. Tak si myslím, že vím ty věci, co už teď ti studenti neví. A proto mě fakt oslovila ta koncepce sociální bezpečnosti, protože tam je chronologicky v těch šestích prioritách, jestli víte, řízení společnosti, vlastně řečeno, jak je opravdu ta společnost řízena. Já jsem třeba věděla jednotlivý prvky, ale když je to takhle seřazeno a řekne se, jo, je to těch šest priorit, tak to dává logiku a vlastně, když to znáte, tak vidíte, že ta společnost lidská podle toho funguje. A každá lidská společnost nefunguje nahodile, ale prostě podle pravidel, jako i na trávníku, když máte, nebo v lese je vždycky nějaký strom král a když ho pokácí, tak ten les strádá. Ty současní lesníci už to neví, proto je takový maglajs lese. Na trávníku je obrovská nějaká paseka kopretin a v prostředku jsou ty největší a ty jakoby, nechci říct, že dirigujou tomu záhonu těch kopretin, ale de facto to tak je. A když je vytrháte, tak začne strádat jakoby ten trávník. Prostě vždycky ať ta zvířecí říše, ať ta rostlinná říše i lidská říše fungují podle nějakých pravidel a ta pravidla jsou definována. A to, že v současné době je nikdo nechce jako znát nebo ani se obtěžovat tím, že ta společnost v podstatě funguje podle matematických zákonů, které bychom mohli znát, ale my je znát nechceme a proto vlastně ta společnost nefunguje. Tak proto mi je blízká těch šest priorit řízení. A já jenom řeknu v rychlosti, ta první, nejvyšší priorita, podle které je ta společnost řízena, tak je, říká se tomu, světonázorová. A tam jde o to, já tam úplně vlastně je jediný příklad. Buď tu společnost máte jako davoelitářskou, s tím, že je tady elita úzká a ta řídí ten dav. To znamená, že to je byl feudalismus, otrokářská společnost, kapitalismus, a nebo je tady jiný typ společnosti, kdy tady není dav, ale jakoby ty lidi spolupracují. Musí tam být samozřejmě nějaké struktury řízení, ale není to tak, že by elita žila na úkor toho davu. A to prostě charakterizoval ten socialismus. A ten socialismus nebo takové uspořádání společenské tady předtím nikdy nebylo. A to se taky jsem tady měla dotaz na Jaltu 2. A právě tam to vysvětluje hezky ten Valerij Pjakin. On říká, ta Jalta 2, ta nebyla o tom rozdělení sféry vlivu, jako my osvobodíme tohle, vy osvobodíte tohle. Ale tam šlo o to, že se vlastně poprvé v historii, známé historii lidstva, střetly dva koncepty rozvoje společnosti. Jestli teda to bude ten západ, kapitalismus, hrstka lidí, všechno založeno na zisku, anebo jestli tady bude jiný typ uspořádání. Vyšla výborná kniha, jestli jste měli možnost si ji třeba přečíst, Stalinova ekonomika. A tam to vysvětlují, jak to bylo. Že prostě se na té společnosti, není to tak, že by prostě ta elita vykořisťovala ten zbytek, ale podílí se na ní všichni nějakým způsobem. A tam to bylo vysvětleno, jak ta ekonomika teda konkrétně fungovala a vlastně jde o to, aby se rozvíjel ten lidský potenciál člověka, protože zase podle té koncepce jsou čtyři typy lidské psychiky. První to vidíme, to jsou ten zvířecí ty psychiky, jenom se najít něco, jako rozmnožit se, no ani to ne častokrát, prostě užít si a jenom jako zvířátka. Potom je typ zombí, to jsou ty biootroci, všechno, co jim nakukají v televizi, jdou, udělají bezmyšlenkovitě, jsou v těch korporátech od rána do večera. Existuje jedna taková americká kniha, která se jmenuje Práce na H. Dovedete si představit, co tam je. A takže to je ta práce v těch korporátech, nevytváří se žádné hodnoty, to je ten biorobot. Potom je démonský typ psychiky, to jsou ty lidi, co toho zneužívají a vládnou nám. A pak je lidský typ psychiky. A tam jde o to, který typ psychiky podporuje to, které uspořádání, ten koncept rozvoje společnosti. Tak asi ten davoelitářský nemá zájem na tom, aby se rozvíjel lidský typ psychiky. To by museli být padlí na hlavu a to nejsou. Ale o tom měl zájem právě, a když se dočtete tu Stalinovu ekonomiku nebo i jiné knihy, tak tam je to jasný, aby se rozvíjel v tom jiném konceptu uspořádání společnosti, a to budu nazývat socialismus, což tedy teď jako často prostě slovo socialismus, aby se rozvíjel ten lidský potenciál člověka, aby nebyl člověk otrok. Ostatně v tom Sovětském svazu chtěli, aby byly jenom 4 dny pracovní týden a aby bylo daleko méně hodin a aby se ten zbytek lidi věnovali rozvoji své osobnosti, ale to samozřejmě se teď vůbec nedozvíme. Takže ta je nejdůležitější. A ta funguje jakoby nejdéle nabíhá ten koncept rozvoje společnosti a nejdéle funguje, ta první priorita. Druhá priorita, a proto jsme tady, nebo proto, ne, to jsme tady taky, ale proto jsme vymysleli ten název toho našeho letošního projektu 80. výročí osvobození Československa Rudou armádou. Protože ta druhá priorita řízení společnosti je chronologická. To znamená, že je důležité, aby lidi znali historii. Protože teď, když ty naše děti neznají a myslí si, že radnice na Staroměstském náměstí vybombardovali Rusové, no tak je samozřejmě mají za nepřátele. A teď už to o tom budu hovořit, co přijal Evropský parlament, to usnesení, kde staví na roveň. Vlastně oni tomu říkají komunismus, tady žádný komunismus nebyl a fašismus, a ještě říkají, a ten komunismus byl ještě horší. A v knihovně Václava Havla zazněly takové úvahy, no, že vlastně ten Hitler byl fajn, teď nás tady hájil před tím rozpínavým společenským řádem z toho tehdejšího Sovětského svazu. Proto ta druhá priorita v řízení společnosti je důležitá. A mě to pro mě překvapilo, když jsem se to dočetla, ale je ta chronologická, aby prostě ty děti, protože teď je vezmu jako příklad, jsou zblblí, tak aby nepovažovali za nepřítele přátele a považují za přátele naše nepřátele. Takže to je druhá priorita řízení, třetí je faktologická, neboli propagandistická, neboli mediální. A to se říká, jako se učí v těch školách, jak jsou ty tři pilíře společnosti, ta moc zákonodárná, moc výkonná, moc soudní, tedy parlament, vláda a soudy. A právě ta koncepce říká, no ale to je málo, protože je tady ještě jeden pilíř a to je moc mediální. A skrze šíření informací je řízena ta společnost. A my jsme toho zářným příkladem, že nemáme přístup vůbec do žádných médií. Nejen těch mainstreamových, ale ani vůbec do těch, co se jeví jako alternativní, protože samozřejmě ti, kdo tu společnost řídí, tak si ošetřili i ta větší a prestižnější alternativní média. A tam jako říkají část té pravdy, ale nikdy se nedotknou první priority řízení společnosti. To je ta konceptuální. A dám příklad, to jsou třeba parlamentní listy, to je třeba, aby bylo jasno, to je třeba Rádio Univerzum. Prostě všechny ty prestižnější alternativní, která znáte, tak se tomuhle vyhýbají jak čet kříže a nikdy v životě nás nepozvou. Je tady pan kolega Ivan Cícha, Národní demokracie nikdy v životě nikam nepozvou. Takže to je ta teda třetí priorita, ta mediální. Dále je čtvrtá, ta čtvrtá je ekonomická, bankovní. Tady třeba, já se teda dostanu k té historii taky, asi po tom prvním bloku, ale prvně, abychom se zorientovali v těch termínech a určitě se pak budete ptát třeba na tu politickou českou vlasteneckou scénu. Tak například, teď je hodně populární pan Blahinka a pan Zoubek, oni založili, nevím, jestli už je to politický subjekt, Správný stát, mají tam jako program 4 brněnské artikuly. Týká se to jako ekonomiky a tak podobně, ale mají tam třeba, že bychom měli mít samostatnou banku. No to bychom měli mít, ale v tom programu nemají, že pokud my bychom chtěli mít Českou banku, tak musíme vystoupit z Mezinárodního měnového fondu, kde jsme nebyli po druhé světové válce, teda byli jsme mezi jeho zakladateli, protože tady byl koncept rozvoje za té první republiky ten kapitalistický a pak po té druhé světové válce jsme tam celou tu dobu socialismu nebyli. Protože byl jiný koncept rozvoje společnosti a celý ten socialistický blok nebyl součástí Mezinárodního měnového fondu Světové banky a mohli mít své národní banky. Jenže když vstoupíte do těchto mezinárodních organizací, tak jako jak chtějte lidi udělat tady Českou národní banku, když je to už dáno v ústavě, nebo lidi se diví, že třeba Vladimír Putin neodvolá tu Elvíru na violinu, tak ať se podívají, jak je tam zakomponovaná ta ruská národní banka. V té ústavě to prostě je stát ve státě. To není vůbec nic, co by ovládal někdo z Ruska. Českou národní banku neovládá nikdo od nás. Takže když jako s tím chceme něco dělat, tak se také musí říct, no musíme ale vystoupit z těch mezinárodních struktur, ale to prostě ani nikdo neřekne, což teda fakt nechápu. No a pak je tady pátá priorita a to je chemická, biologická. To je, že máte ty GMO potraviny, že je otravená voda, že je ten chemtrails, jak se teď ještě někdo může smát tomu chemtrails. Teď už i v Německu, v severských státech, jenom to bylo u nás v televizi, v Americe to říkají běžně, řekl to i šéf CIA, že od 40. let se dělá takzvané osévání oblaků. A prostě to chemtrails už na západě se s tím pracuje jako se zcela běžnou věcí. A tady u nás vždycky všichni ohlívají, jaká je to konspirační teorie, tak ať se pro Boha poslechnou. Teď už je to možná taky zakázáno. Americkou televizi, kam se to dozví. A až ta šestá priorita, ta nejnižší, je vojenská. Že když už jako vám se lžou všechny tyhle ty věci, kdy nedokážete obstát, no tak pak už přichází ke slovu zbraně. Takže já vycházím tady z tohoto konceptu ani neřízení společnosti, fungování té lidské společnosti, protože to má každá společnost stejné. A vlastně vždycky to bylo, ať to bylo království ve středověku, je to jako matematika, že 2×2=4, 3×3=9, tak prostě ta společnost je, dalo by se to nazvat třeba jinými slovy, trochu jinou terminologií, ale tahle se mi zdá velmi výstěžná. Každá ta lidská společnost funguje podle těchto principů, jako že máme hlavu, dvě ruce a dvě nohy. No a tím pádem se dostáváme tedy k té chronologické, k té druhé prioritě, k té chronologické, k té historii. No a vidím tady, že pan kolega z klubu Českého pohraničí, vy jste nás tam kdysi pozvali v tom roce, myslím, 2019 a já jsem tam hovořila o tom, jak byla v Evropské unii, a to vám řeknu přesně číslo, přijata rezoluce. Schválil to Evropský parlament 18. září 2019 a jmenuje se to Usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy, a ta naprosto lživě přepisuje dějiny. Jako úplně, to si připadáte jak Věříkově vidění. A teď proč k tomu dochází? Já tady jsem si vzala k ruce, protože jsem byla pozvána na online konferenci moskevské státní, ne, ruské státní univerzity pedagogické, která se věnovala také 80. výročí osvobození. Mimochodem, ta konference měla fakt zajímavý název. To mě pobavilo. Jmenovala se to Mezinárodní vědecko-praktická konference Osvobození Evropy dvojtečka o 80 let později. Historická paměť a historické bezvědomí. Takže ti Rusové dobře ví, jak je v té Evropě to všechno překreslováno, a teď jde o to, že vlastně tu Evropskou unii, to asi taky víte, na to je taky několik knih, mimochodem vyšly, myslím, v Německu, ten Rosenkreis nebo kdo to napsal, fašistické kořeny Evropské unie. A tam se odhaluje zcela konkrétně, které ty kartely mezinárodní to zorganizovaly, financovaly, kdo stál u zrodu Evropského společenství uhlí a oceli, že to byli bývalí fašisté. A to, jako když dáte na Wikipedii, tak vám to tam nejde, akorát, že tak řeknou. No on jako byl v té NSDAP, nebo byl to fašista, ale byl to strašně hodnej fašista. Takže takhle to tam interpretují, ale je to neodiskutovatelný fakt. A proto my ještě, když teda byla Aliance národních sil, která skončila svoji činnost koncem loňského roku, tak protože jsme měli kolegy a členy, kteří žijí třeba v Německu a nebo ve Francii, a spolupracovala jsem už, když byla přijata Maastrichtská smlouva, právě třeba s panem doktorem Janem Tesařem, který žije na Slovensku, je to historik, napsal mimochodem knihu výbornou Mnichovský komplex. Tak tenkrát já jsem byla novinářka a pracovala jsem v Hospodářských novinách. A oni připravili, ti kolegové z Francie, tam byl předseda, toho pak taky zavřeli, jako chtěli ho znemožnit, Daniel Glickstein, německý jméno, ale byl to Francouz, předseda strany pracující. A oni udělali perfektní analýzu tenkrát té Maastrichtské smlouvy. A ten Lisabon jakoby není jiný než ten Maastricht. A oni tam vlastně jako udělali tu analýzu a deklarovali, teď už je to řečeno v těch jednotlivých těch paragrafech, ale lidi tomu nerozumí, že ta Evropská unie ani to společenství uhlí a oceli nikdy nebylo postaveno na spolupráci státu. Nikdy. Vždycky to bylo o řízení Evropy nad národními korporacemi, kdy ty nadnárodní korporace jsou nadřízeny těm jednotlivým státům. A já právě nechápu třeba politiky SPD nebo politiky PRO nebo kohokoliv, tak jako ať se to pro boha přečtou Lisabonskou smlouvu a neříkají pořád ty nesmysly, jak jde něco reformovat, jak chcete reformovat pračku na vysavač. To prostě nejde, protože tam není o spolupráci národních států nic. Tam vlastně v Evropské unii ovšem rozhoduje kulatý stůl průmyslníků, podíváte se, o tom jsem tady mluvila před pár lety vlastně v Táboře, že jo? To jsem se tam dívala naposled, na ten jejich web. Tam jsou ty firmy, Coca-Cola, Nokia, Bosch. No prostě ty, já nevím, kolik jich je třeba, 30, to se mění. Ty ovšem rozhodujou, pak dají direktivy Evropské komisi, ta něco vyplodí a to pak jako předhodí tomu Evropskému parlamentu a tam se hádají a jako nikdo tam neřekne, že vlastně o tom rozhoduje ten Evropský kulatý stůl průmyslníků. Tak když tady jako všichni budou hrát falešnou hru a já jsem měla možnost jednat s těmi politiky těch parlamentních stran, nikdo to neví a nikdo to nechce vědět a nikdo se v tom nehodlá vyznat, jako úplně jednoznačně. Tak o čem s nima pak jako chcete diskutovat. No ale zpět tedy k tomu usnesení té Evropské unie. Tak tam je třeba řečeno, to budu citovat teda z toho svého referátu, jo, ještě jsem tam vypočítala, to jsem vzala z jedné knihy, tady nevím, ale jestli je přímo ta suma, že po roce 49 americko-evropské 45, po roce 45 americko-evropské kartely investovaly stovky miliard dolarů, to pak mám doma podrobněji, do dezinformační kampaně. Jejímž prvořadým cílem bylo přepsat evropské a světové dějiny hned po vítězství, po konci druhé světové války, v roce 45 stovky miliard dolarů a už s tím začali. A právě když jsme byli v Rumunsku, že, na té mezinárodní konferenci, tak tam byl jeden zástupce, byl to Rus, ale žil ve Švýcarsku, byl to jeho tatínek byl mistr světa v nějakém sportu, takže se nějak přestěhovali kdysi na ten západ a on říkal, že když šel do školy, takže jako se na něj všichni dívali jako na toho na západě a kolik mu bylo, to, on nebyl zas tak malý, třeba kolem 50, jako na toho největšího vyvrhele, jak už tam byly ty děti na očkování, že jako ten, kdo je z Ruska, no to je zločinec, gangster, zakroutí všem krkem. Hrozně, takže on začal říkat sám o sobě, že je Ukrajinec. A to už tehdy, ještě před tím rokem 90, bylo přijatelné na tom západě. Ukrajinec na západě byl přijatelný, ale Rus ne. Takže takhle byla potom v roce 45 vychovaná celá ta západní generace mladých lidí. A do toho právě byly, jak říkám, tady v tom referátu není ta konkrétní suma, stovky miliard dolarů. A ta kampaň vlastně zastírala ten korporační původ obou těch světových válek, protože se říká, že druhá světová válka vlastně byl druhý díl té první světové války, že tam šlo o něco, pak se pokročilo dál, dali si oddychový čas a v té druhé světové válce to dodělali, teď běží třetí díl. A že tentokrát těmi poté, po roce 45, už ne těmi vojenskými prostředky, tou šestou prioritou řízení, ale těmi politicko-ekonomickými, tedy tou třetí prioritou i tou mediální, tak takovými mechanismy a pod vlajkou už té Evropské unie, ale těmi samými vlivnými skupinami, tak se rozjela ta kampaň a ta nabrala sílu v tom roce 2019. Takže když vy si najdete, je to Lex Europe, jak se to jmenuje, a dáte si tam češtinu, tak vidíte jako paragraf po paragrafu, oddíl po oddílu tady toho usneseního. A dočtete se tam fakt neuvěřitelné věci, že vlastně ta válka začala 23. srpna 1939, kdy byl uzavřen pakt Molotov-Ribbentrop. To, že to byl až poslední pakt v řadě vojenský, že předtím uzavřeli s tím Německem pakty Británie, Francie, milion dalších zemí evropských, tak to vůbec neberou v potaz. Ale že válka začala, tam je, a že takhle by to měli učit v těch školách, to 23. srpna. Potom tam je třeba, že Evropský parlament žádá Evropskou komisi, tady uvedu to konkrétně třeba bod 12, aby účinně podporovala projekty této nové historické paměti v členských státech a činnost platformy Evropské paměti a svědomí. A těm jsou přidělovány v řádech miliard euro zdroje. Takže to je přidělováno neziskovkám, školám na ty programy, médiím. V rámci programu, ten program, který podporuje Evropská unie, se jmenuje Evropa pro občany, na podporu vzpomínkových a pamětních akcí k uctění obětí totality. A teď je tam vlastně nadřazeno komunismus na ten fašismus, že vlastně to bylo ještě daleko horší. Takže Evropská unie absolutně štědře podporuje toto přepisování dějin a ještě tam je taky kapitola, která se speciálně věnuje tomu, aby byly bourány ty památníky. A my jsme to tady viděli u různých těch a hlavně u Koněva. My v Praze jsme se snažili tomu zabránit. Já jsem tenkrát byla i na radnici na Praze 6, kde byl tenkrát starosta Ondřej Kolář. Oni nevěděli, kdo jsem, tak mi dali slovo, když jsem se přihlásila, bylo tam veřejné slyšení. A já už se teď nepamatuju úplně přesně, co jsem řekla, ale oni na to vůbec neměli právo, ale vůbec ta Praha 6. Ani co se týče zákona, co se týče pozemku, prostě vůbec na to neměli právo. Tam jsem se odvolávala na ty paragrafy a tak a nic. A činili, dali jsme x trestních oznámení, nic. A víte co, ani nám neodpověděli. Takže ta provázanost těch takzvaných sloupů moci je úplně jasná. No a teď dál teda k tomu evropskému usnesení. Takže ten dokument sděluje, že nacistické a komunistické režimy prováděly masové vraždění, to cituji, genocidu a deportaci a že zapříčinili, už je spojují oba dva ty režimy, ve 20. století ztráty na životech a omezení svobod rozsahem nevídané v celé lidské historii. Staví se tedy na roveň nacismus, komunismus, to je bod číslo 3. A pak se tam konstatuje, že po druhé světové válce národy střední a východní Evropy žili ve zločinném režimu. Slováci to mají v ústavě, že vlastně okupace začala karpatsko-dukelskou, nebo v zákoně, ne v ústavě, začala karpatsko-dukelskou operací, že začala okupace Slovenska. A my to, já teda ani nevím, ale myslím, že u nás taky něco podobného bylo přijato. Takže vychází to z té Evropy, že to tedy byl zločinný režim, že jsme žili ve zločinném režimu, který byl stejný jako nacismus, a že my, země střední a východní Evropy, svým vstupem do EU a NATO, jsme se konečně vrátili do evropské rodiny svobodných a demokratických zemí. Když se podíváte na tu Lisabonskou smlouvu, to třeba taky nechápu, jak někdo říká, konkrétně myslím strana pro a v podstatě i SPD. No tak možná z té EU bychom vystoupili na základě toho referenda, ale ona to tam nemají ani slovo. Ale Lisabonská smlouva je provázaná s NATO. Odkazuje se na ní. Na to. A dokonce tam ani už nehovoří o obranné politice, ale o agresivní, to tam není to slovo, ale že vlastně oni budou brát zákon a hájit ty své zájmy jako, to tam, nevím, jestli to tam je, ale preemptivně se tomu říká, je to něco jiného než preventivně. Takže to všechno je obsaženo v Lisabonské smlouvě, jsou prostě provázány. Teď nevím, jak to chtějí udělat s tím NATO, jak se říká, že USA vystoupí. USA nemůže vystoupit z NATO, protože NATO je USA. A když se podíváte na to, třeba se tam dá vystoupit podle článku 13 té zakládající smlouvy. No ale víte, když chcete vystoupit, tak to napíšete prezidentovi Spojených států amerických, což my jsme i udělali. Udělali jsme petici, poslali jsme to Bidenovi několik těch petičních arků. No tak jak jako to napíše Donald Trump sám sobě, že vystupuje, co teda fakt nedovedu představit. Takže to jsou jako úplně nelogické věci, to, co se nám vykládá tady. No a teď ještě bod 18 třeba konstatuje, jo, to jsem říkala o těch památnicích, tak tam je řečeno v tom usnesení, že bohužel v některých členských státech stále zůstávají na veřejných prostranstvích, v parcích, na náměstích, na ulicích pomníky a památníky, které oslavují totalitní režim a připravují půdu pro překrucování historických faktů o důsledcích druhé světové války a pro propagandu totalitního politického systému. No a všichni jako se tím řídí, protože jsou to bioroboti, jak jsem říkala, o těch typech psychiky a někdo jim to nařídil, takže oni poslouchají. A teď nevím, jestli jste to zaregistrovali, že Evropský parlament vydal, ne Evropský parlament, Evropský soud vydal usnesení, co se týče covidu, že za to nejsou odpovědní, za to povinné očkování a maření lidských životů, nejsou za to odpovědní vlády. Je za to odpovědný ten doktor, který vás naočkoval. Takže ten padající exkrement dopadl na hlavu těch doktorů. Ale to samé se může stát tady s tím letím. Takže teď vlastně, když někdo byl poškozen tou vakcínou, tak nemůže žalovat stát. Ale toho doktora, a ten doktor by mu měl zaplatit odškodné, no a jak to tak pak tady bude, až teď čas oponou trhne a možná se tady něco změní, že ty kraviny učili ve školách učitele. Tak prostě ty rodiče by měli žalovat ty učitele, protože stát se z toho zase vyvlíkne, protože pořád budeme v té Evropské unii, ale ta už musí něco nějak řešit. Takže to dá vždycky na toho vykonavatele. To samé, když prostě teď mě teda nenapadá co. Ale pak to bude odpovědný ten konkrétní úředník, co to s vámi vyřizoval. Ne ten úřad. Tam pan Stupavský se směje. Tak až se, že už se to, o to snažíte, ne? Takže vlastně tak a ty lidi se to vůbec neuvědomí. Tak já teda věřím v takovou tu, že ten svět musí, je spravedlivě uspořádán, protože jinak by se zhroutil. A mně se tohleto usnesení toho Evropského soudu fakt zdala fajn, že za to můžou ty doktoři. A já jsem to právě posílala jednomu našemu známému lékaři a on říkal, no my jsme se tohle přesně ve škole ještě učili. že ať nám poručí kdokoliv cokoliv, když to není v souladu s naším svědomím a s Hippokratovou přísahou, že toho neuposlechneme. A on taky samozřejmě nikdy neuposlechl a neočkoval. Tak to tedy ten obecnější úvod a mám ještě jako říct nějaká ta historická témata, tak to jenom něco vám řeknu. Já jsem se vybrala dva takové hlavní, ne, pro mě teda dneska hlavní body, o kterých si myslím, že lidi nejsou moc informovaní. Často se mluví o tom, že slyšeli jste někdy ten pojem limitrofní státy? A vlastně, že to byl i ten důvod, proč byl ten Mnichov podle zákona regulérní, protože byl o nás bez nás. Tak ty limitrofní státy, ty vznikly po té první světové válce a po rozpadu Rakouska, Uherska a Ruského impéria a byly to Finsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Československo a Polsko a Maďarsko. A říká se jim limitrofy proto, protože v roce 25 se konala v Lokarnu konference, byly tam podepsány lokarnské dohody a ty ustanovily, že všechny tyhle nově vzniklé projektově konstruované státy mají dočasné limity, dočasné hranice a že až bude potřeba jednou, tak vlastně ty mocnosti nemusí brát ty hranice v potaz. Tomu se říká limitrofy, limitrofní státy a sem patří i Československo. A proto vlastně v tom Mnichově jednali o nás bez nás. Protože ty hranice nebyly pevné. Vycházelo se z toho po tom rozpadu toho Rakouska-Uherska, toho Ruského impéria, že ty, jakoby ta území musí být nějak korigována a proto se těm státům říká limitrofy, limitrofní státy. A to se málo ví a proto se nám pak zdá spousta věcí jako takových nelogických. Takže tohle se mi zdálo důležité říci. Potom, když jsem hovořila o změně té historie, tak my spolupracujeme s Českými národními listy. Několikrát, když jsem měla vysílání na Svobodné vysílači, tak jsem tam pozvala pana doktora Tuleškova, ty České národní listy. Tam jsou, je taková společnost lidí, jsou to právníci a historici, jsou to většinou starší ročníky, ale úžasní. A ty píšou o tom, jak ta historie, jak byla skutečná. Jsou tam, protože jsou to badatelé, tak jsou tam vždycky odkaz na ty knihy, i to, co je v archivech, teď je to možná vyřazováno, i z těch muzeí. Takže tohle, co vám řeknu, můžete najít na Českých národních listech. A je to jakoby silnější článek, kde všude, co všechno vybombardovali, to se taky málo ví, Američané těsně před, nebo v květnu vlastně bombardovali a v dubnu. Takže Prahu samozřejmě, byl to únorový a březnový nálet na Prahu. Letělo 62 spojeneckých letadel, hodili tam 16 227 kilogramových bomb. Potom americké bomby o hmotnosti 250 kg, takhle to tam mají ti historici rozepsaný. Zabili přitom 701 civilistů, 1200 jich bylo zraněno, pak smrtelně rozmlátili 183 domů. Nebyly ušetřeny ani památky, jako jsem řekla, ta radnice staroměstská, nebo znáte Slovany. Pak ty Drážďany, o tom nebudu ani hovořit, ty teda nejsou na našem území, ale to, že se jakoby spletli, to je v podstatě směšné. Potom se bombardovaly průmyslové podniky v Libni, ve Vysočanech zničeno nebo vážně poškozeno bylo 60 továrních objektů, v sutiny se proměnily Českomoravské strojírny, Českomoravská Kolben a Daněk, Vysočanská mlékárna, hlavní sklady firmy Julius Meinl, továrna na stroje bratří Prášilů, Otova chemická továrna, Libeňský lihovar, parní mlýny Františka Odkolka, továrna na celuloidové zboží a další. Potom se bombardovali, teď to takhle jenom jako přejdu, zase vždycky tam je, kolik bylo svrženo bomb za tu hodinu nebo dvě, kolik tisíc lidí tam zemřelo lidí. Takže České Velenice, na Třeboňsku tam byli zajatci a uprchlíci, takže vymlátili nejen civilní obyvatelstvo, ale i tyhle ty zajatce a uprchlíky. První bombardování bylo 23. března, teď je tady zase, zabili 1250 osob, 150 místních obyvatel, přes 1100 vojáků, zajatců, dělníků a uprchlíků v transportech. Dále České Budějovice, to bylo také březnu. Tady je, že, co ještě, že bombardovali obytné domy, zejména v Havlíčkově kolonii, naházeli tam 3000 pum, vybombardovali pětidomí, Suché, Vrbné, je to takhle, bylo tam přes 200 a 300 obětí. Dále Cheb, americká armáda napadla 25. března Cheb a zničila obytné domy. Teď jak jde, bylo zabito 800 osob, včetně mnoha politických vězňů, protože americké bomby zasáhly tábor, ve kterém byli u Chebu koncentrováni ti političtí vězni. Bylo tam přes 70 francouzských antifašistů a nezjištěný počet sovětských zajatců, co zajali Němci. Další velký nálet spojenců byl 8. dubna na Cheb, kde v Troskách, tam zase na Trojmezí, je to tam přesně řečeno, taky zahynula spousta lidí. Dále vybombardovali Kralupy nad Vltavou v roce 45. Ty chemické závody, protože tam byl velký chemický průmysl, byly bombardovány nejen Kralupy, ale i to okolí Neratovice. Bomby zničily... Jeden můj kolega tam bydlí v těch Kralupech a nafotil mi to a říkal, že ty Kralupy opravdu tam letos dali panely, co všechno bylo rozmáceno. Ale oni vůbec nenapsali, kdo to rozbombardoval. Takže si jako samozřejmě všichni budou myslet, jo, to udělali ty Rusáci, když nás osvobozovali. No tak ne, Američani tohle všechno udělali. Dále Ústí nad Labem. Koncem války 17. dubna ve 14 hodin přiletělo několik bombardovacích svazů, otočilo se nad Chemičkou, pozabíjeli zde pracující vězně, zasáhli centrum města, obytné domy. Dále bylo, kolik bylo kde zničeno, 165 domů, poškozeno 85, dále 500 dalších objektů, zahynulo 1200 lidí v dubnu v Ústí nad Labem. Celkový život města byl ochromen. Dále ty přilehlé nějaké jako předměstí, teď to je dřív, to byly vesnice, taky co tam bylo teď, zase, že tam naházeli velké množství nevybuchlých bomb o váze 250 až 200 kilogramů, které byly pomalu odklizovány vězni z Litoměřic, pak opakovali ty nálety na železniční křižovatku, dále bombardovali Zlín, že se na první pohled jednalo o zcela nesmyslné bombardování Baťových závodů ve Zlíně, protože se Američani chtěli zbavit velmi konkurenceschopného konkurenta, který vyráběl boty pro celý svět, hlavně pro Ameriku. Dále bombardovali Plzeň, Škodovy závody. Dále o tom hovořil i Karel Gott, to určitě znáte to video. Tady je pak řečeno, jsou ty historické souvislosti, tak to nebudu, pokud byste měli zájem, tak se tady pak na to můžete podívat. No a dále je tady zase, že kolik tam bylo svrženo, že bylo teda rozbombardováno 29 objektů Škodovky totálně zničeno, že tam svrhli 5000 tříštivých, fosforových a zápalných bomb, kolik bylo pozabíjeno lidí, kolik tisíc a dále, co bombardovali ještě daleko víc. Takže Nové Zámky, když vezmeme Slovensko, Nitru, Pardubice, Zlín jsem říkala, Škvrňany, Karlov, bylo zabito, kolik tam bylo zabito Čechů. Já mám někde tabulku, kde jsem to všechno nasčítala a oni zabili daleko víc, ale

stalo speciálně v Táboře v muzeu, ale to jsou doklady, které jsou v těch muzeích. Ti pánové tady pak přesně říkají, v jaké to je knize, na které stránce jsou to dobové dokumenty, tak je tady. Po obsazení Plzně americkou armádou vznikla řada nesnází, které se postupem času vyvinuly v problémy. Američtí vojáci obsazovali samovolně opuštěné byty bez ohledu na jejich zajištění. Vnikali do nich násilím. Na otevřených táborech německého vojska v okolí Ejpovic se naskytoval týž obraz. Zde byly národnímu hospodářství způsobeny milionové škody ze strany Američanů, hlavně na motorových vozidlech, na kterých se přijela vzdát německá armáda, která ustupovala od Prahy. Američané velkou část vozidel zničili. U Ejpovic zničili zásobování prádla a potravin. Za starou hrnčírnou v Plzni do obrovské jámy svážela americká nákladní auta velké zásoby potravin, konzerv, nábytku, to polévali benzínem a zapalovali. A teď tam jezdí a tváří se, jako že to jsou naši osvoboditelé. V Chebu zničili Američané velké sklady látek, psacích strojů, radiopřijímačů, konzerv automobilů. V Kraslicích zničili vojáci USA sklady hudebních nástrojů. Na zámku Pozorka u Kladru by bylo velké skladiště hlídáno československými hlídkami. Američané hrozící zbraněmi naše hlídky vytlačili, skladiště polili benzínem a zapálili. Z Aše bylo do Mnichova uneseno 5 odborníků na výrobu technického porcelánu. Z Tachovského muzea zmizely cenné památky, olejomalby, staré zbraně vykládané stříbrem, s tím vším zmizel také major armády USA Hoover. Ve Stodě na americké vojenském velitelství se americké vojenské velitelství zmocnilo násilím 40 vagonů látek zabavených Němcům. Tyto zásoby Američané spálili. Pak je tady Národní výbor v Chebu 14.5. oznámil, že americké vojenské velitelství nařídilo odvést 45 vagónů obilí do Německa a podobně. A to je jenom z jedné, jako jenom z jednoho záznamu. Tak si představte, kolik takových záznamů bylo. A teď ještě, proč se vlastně ti němečtí vojáci s takovou vervou chtěli dostat do toho amerického vlivu? Určitě jste slyšeli o té operaci Nemyslitelné. Britové a Američani shromažďovali tato německá vojska, dělali z nich divize a měli v plánu, doufám, že to řeknu správně, 1. července nebo 1. června, asi července, napadnout Sovětský svaz. Jmenovalo se to operace Nemyslitelné, takže takovýhle to byli spojenci. A my jsme jako Československé mírové fórum tehdy ve spolupráci právě s panem doktorem Tuleškovem a těmi českými národními listy udělali petici za zaplacení reparací německých nám, protože říká se, že je ta česko-německá smlouva, ta vůbec neřeší reparace, tam není o tom řečeno ani slovo, ale všichni se jako tváří, že jsme se toho vzdali. No nevzdali, ale Němci chtějí, aby se naše země vzdala, protože podle těch mezinárodních smluv pařížských po druhé světové válce oni musí zaplatit ty reparace. Jediné je, jak je, a ty jsou nepromlčitelné, kdy je zaplatit nemusí, je, že my sami se toho vzdáme. Takže proto ten tlak sudetských Němců a vlastně všech na to, aby se tady o tom u nás nemluvilo, aby my jsme řekli, jo, je všechno v cajku, my od vás nic nechceme. Takže my jsme udělali takovou petici, poslali jsme, oslovili jsme tenkrát i Angelu Merkelovou, oslovili jsme velvyslanectví těch jednotlivých zemích, které se týkaly taky reparace za druhé světové války, i nikdo nám neodpověděl. Ale pak jsem se dočetla, že třeba Polsko požaduje, nevím, jestli oficiálně Polsko, nebo také nějaká skupina v Polsku, po Německu 30, skoro 2 bilionů v přepočtu na koruny, což je bezmála pětinásobek ročního hrubého domácího produktu České republiky, když je to připočítáno na naše peníze po Německu. A že Polsko bude reparace požadovat, Řecko bude reparace požadovat, africké země, to jste možná zaregistrovali, budou reparace požadovat. Ale my ne. My jsme takový grandi, že my nebudeme ty reparace požadovat. My ne. A ještě oběti druhé světové války, tak jenom pro zajímavost, když se tak marginalizuje ta Rudá armáda, tak jak to bylo s těmi počty. Takže Sovětský svaz, a nejsou to jenom vojáci, teda, na to je zvláštní tabulka na vojáky, ale počty obětí i lidí. Sovětský svaz ztratil ve válce 23 milionů lidí, Čína 10 milionů, Německo poražené 7,5,
Polsko,

0: 5,6 milionů, Japonsko 2,6, Indie 1,5 milionů, Jugoslávie milion, Rumunsko 840 tisíc, Maďarsko 580 tisíc, Francie 562 tisíc, Itálie 459, Velká Británie 450, USA 418 tisíc a ve srovnání s USA Československo 365 tisíc lidí. Tak zas až nám tady budou vykládat, jakými jsme byli spolupracovníky těch fašounů a jak jsme byli jako natřeně, no tak to vůbec není pravda. A právě ty České národní listy a ti historici a ti právníci říkají, třeba nám je, to je teď takový populární otloukáno, že když zabili toho Heidricha, takže byl plný Václava Kahajlova, ale on říkal, jo, ale oni je tam všechny nahnali. V pár rodinách odkráglovali lidi, odvlekli je a ti zaměstnavatelé, jako bylo to všechno pod pohruškou ohromného násilí, takže nebylo to dobrovolně. A ještě vystoupil v televizi jeden historik, to byl vysokoškolský profesor z nějaké univerzity, myslím, že z Ústí nad Labem, už pak nikdy tam nebyl. A on to právě říkal, byl to celkem mladý člověk, že my jsme byli v těch, jakože jsme poškozovali ty v těch diverzních akcích. To u nás bylo úplně nejvíc ze všech těch zemí, které vlastně byly pod kuratelou toho Německa. Takže my se nemáme za co stydět, ačkoliv tady z nás dělají teď vlastně spolupracovníky těch fašistů. Tak já bych řekla, když se podívám na hodiny, že to jsou ty mé vstupní informace a teď můžeme se tedy dát do diskuze.
1: Takže prosím o vaše dotazy.
2: Dotaz, jenom připomínku. Jak se mluvilo o těch náletech, bylo tam taky zmíněno Záluží?
0: To jsem asi nezmiňovala.
2: Ne?
0: Ale je, určitě to tady je, já jsem to brala jen tak letem světem.
2: Takže ještě dodávám, Záluží. Že v tom roce 45 byl velký nálet na Záluží. Ten podnik se jmenoval v té době Hermann Göring Werke a vyráběl z hnědého uhlí benzín. A bombardován byl proto, protože měl připadnout Československu. A také ho, třeba že to byla sovětská válečná kořist, tak ho přenechali naší republice.
0: No,
2: jedna věc.
0: Můžu, nezapomenete řeč? Nestratíte nic? No. Já chci říct jenom, že když se říká, že jako teď je to tady ještě strašnější než za toho socialismu, tak když jsme byli v RVHP a potom osvobození, tak Rusové tady nevlastnili nic. Všechno bylo ve vlastnictví, původně to byly národní podniky a pak najednou, na což se chystali na ten rok 89, najednou státní podniky ve změně v ústavě, ale všechno ano. bylo v našem vlastnictví. Takže ano. to je přesně to, co říkáte. A teď, když jsme v Evropské unii a v Mezinárodním měnovým fondu, tak se privatizovalo prostě každá blbost, takže ten stát nemá nic a všechno je v soukromém vlastnictví, prvně jakoby těch soukromníků a pak je požerou ty nadnárodní korporace. Je to úplně logický proces. Takže abyste, když tak měli argumenty na ty hovadiny, když se tady srovnává Evropská unie s tím minulým RVHP třeba.
2: A ještě jednu věc. Rok 45 po osvobození repatriace. Já jsem byl, nebo můj otec nevlastní, protože můj vlastní otec zůstal v Mauthausenu, byl svou odbojovou organizací vyslán na sever, do Děčína konkrétně. A otec mojí manželky, bývalý finanční stráž, naopak byli na Šumavě. A jak se dodržovali ty dohodnutí? U nás na severu 50 kilo na osobu a tečka. Tady na Šumavě celý statky se stěhovali. Protože to byl americký sektor, celý Bavoráci, celý statky prostě zůstaly někde jenom prázdné chalupy. A nikdo...
0: No to taky, jo, ty takže... České, děkuju, že jste to připomněl. Právě ti kolegové z Českých národních listů, ty pořád mapujou ta usnesení toho sudetoněmeckého landsmanšaftu, včetně třeba i těch rakouských, fakt to sledujou a mapujou. Nikdy se toho nevzdali. A ty naše trdla, ty lidi, tak jako jim skáčou na špek a říkají, no my jsme byli opravdu tak zlí. A já tady mám, nebo vy to máte, že jo, pan kolega, co nám tady pouští hudbu.
3: No.
0: Takže bych vás poprosila možná o tu 41, jestli byste ji pustil. Nebo 42, což je teda první projev Beneše v Praze 16. května 45, potom projev Beneše k válce a potom projev Edvarda Beneše po odsunu Němců. A dřív to bylo běžně k dohledání na internetu, teď myslím, že to dá práci. A ještě víte co, my když jsme, já když jsem chtěla asi před 2 roky nějaké najít fotografie k osvobození, ty nenajdete na internetu. Jsou jenom černobílý, hnusný, rozmazaný. A je tam jenom jeden polorozmazaný plakátek, opravdu tam nenajdete nic jiného, jak vítají v Praze rudoarmějce s těmi šeříky. Takže ta Wikipedie takhle pracuje, že ty informace prostě už nejsou k dohledání. Tak jestli mohu poprosit jeden z těch projevů.
4: Tak, vážení a milí posluchači Svobodného vysílání, nyní po krásné a skvělé přednášce a besedě Vladimíry Vítové s občany Tábora v Táboře dne 4. března o osvobozování Československa Rudou armádou ještě vyslechněte státnický nadčasový projev druhého československého prezidenta, pana prezidenta budovatele, doktora Edvarda Beneše.
5: Odsunuli jsme z této země definitivně Němce. Tento výsledek naší národní revoluce udržet. A udržíme je. Bojka není daleko skončen. A při povaze svých sousedů musíme si být vědomi toho, že nikdy snad úplně skončen nebude. Boj, a zejména náš národní boj, byl vždycky bojem a bude bojem stále.
6: Za chvíli bude za rok, za 2 leta, za 4 leta, za 5 let, bude nový boj mezi Němci a ostatními evropskými národy. Znovu říkám, nehořím tou pomstou, nemyslím, že máme nějakým nelidským způsobem stále a stále toto připomínat, ale až nám Němci začnou vytýkat náš nacionalismus, náš šovinismus, až nám začnou vytýkat, že jsme vyhnali tolik a tolik Němců od nás, až nám budou začnou nám vypočítávat, co všecko, jaké hodnoty Němci, čeští a všichni ostatní ztratili a že chtějí takové a takové odškodnění, tož jim musíme hned povědět, ano, prosím, až nám zaplatíte do posledního grejcaru všecko to, co jste zde za protektorátu zde vykradli, vyloupili, všechny ty peněžní taxi, které jste našemu lidu uložili, až nám všecko to, co jste zničili do posledního krycaru, vyplatíte, my budeme uvažovat, zdali nějakou část z toho máme také vám nebo těm lidem, co povolit. Prosím. A až začnou nám vykládat, no vy jste přeci jen mnoho našich lidí od vás vyhnali, aby to nebylo nelidské. My jim musíme ukázat a zeptat se jim, co já jsem vždycky za války Angličanům říkával a Američanům říkával. Myslíte, že je lepší, abychom se dostali po válce do zuřivé občanské války, ve které půjde oboj na život a na smrt mezi Němci, kteří u nás zůstanou, a našimi lidmi? A nebo myslíte, že lépe, abychom je naložili na vagóny a poslali je rozumným způsobem domů? Já myslím, že humanitní s naším zásadám odpovídá to druhé.
4: Tak to byl vskutku nadčasový proslov doktora Edvarda Beneše, pana prezidenta budovatele. A všimněme si, jak dneska na prezidenta Beneše mnozí historikové nahlížejí záporně, jak se snaží ho pošpinit. A proč to asi dělají? No, protože chtějí samozřejmě revizi výsledků druhé světové války, chtějí tito rádoby historikové revizi rozhodnutí mocností, vítězných mocností a postupimské konference v otázce třeba dekretu prezidenta republiky, odsunu sudetských Němců a tak dále. Dovolte mi, vážení posluchači, abych ještě na závěr svého příspěvku dnešního, než předám slovo svým kolegům z Československého mírového fóra, tak abych vám ještě přečetl takový text, který jsem sám stvořil, protože jsem byl skutečně zapomněla, co je to válka a jak je tragická. Po relativně dlouhém období míru se západní Evropa a takzvaný kolektivní západ fašizují a mediální mainstream tuto fašizaci značně přiživuje. Evropa zapomněla. Zapomněla na vděčnost osvoboditelům od fašismu, na vděčnost Rudé armádě, stejně tak jako na vděčnost komunistickému hnutí za emancipaci neprivilegovaných vrstev. Evropa zapomněla na význam socialismu pro mírové soužití nejen v Evropě, ale v celém světě. Evropa zapomněla na souvislost mezi kapitalismem, válkou a korporativním fašismem. Evropa zapomněla, kdo stojí za imperiálními válkami a kdo z nich měl a má i dnes prospěch. Dnešní takzvaně v uvozovkách evropský člověk vlastně neví, kam patří. Nemá duchovní domov, nemá ponětí o skutečnosti, že válka není počítačová hra se zásobníkem 9 a dalších mnoha životů. Dnešní evropský člověk nejenže nerozumí procesům kolem sebe, ale bohužel nerozumí ani především sám sobě. Vládnoucí elity, v uvozovkách elity, si přejí válku jako příležitost pro smazání dluhů a nejraději by vyprovokovali Rusko tím způsobem, aby Rusko zasáhlo a oni jej mohli obvinit z napadení. Proto střílejí rakety na ruské území, kde umírají třeba i ruské děti. Tyto síly zla si válku přejí, ale chtějí ji provést cizíma rukama. Chtějí zatáhnout evropské a hlavně středoevropské a východoevropské země do války s Ruskem. Naštěstí tu však existují i jiné síly. Tyto síly dobra nedopustí, aby došlo ke zničení Ruska. Říkejme jim právě síly dobra a síly míru. Síly zla dnes hrají lidské šachy s celými národy, s celými státy. Jsou doprovázeny zcela logickou zákonitostí. A sice, že bohatí bohatnou a chudí umírají. Západu se však nikdy nepodaří skolonizovat Rusko. Rusko totiž zůstává pod vyšší ochranou. Rusko nikdy nebude poraženo. A co Evropa? Podstatou války je expanze kapitálu. Podstatou míru je socialismus. Nezapomínejme. A já teď poprosím Járu o písničku, která bude takovým předělem mezi první částí našeho dnešního pořadu Mírové nebe nad hlavou a druhou částí, která se bude týkat osvobození Vídně právě kým jiným než Rudou armádou. A v této druhé části promluví mý kolegové z Československého mírového fóra Pavel Kostka a Michal Beagle. A já jim předávám slovo a těším se na jejich povídání. A teď už poprosím Járu o písničku.

0: Tak a já děkuji za slovo od Máry. Takže teď je to naše, Pavlíku, protože máme výročí, zase opět výročí a trošku takové nemoc známé, moc se o tom nemluví. Osvobození Vídně není to sice jako naše samozřejmě území, ale je to taky velice zajímavé. Ono potom posléze velice zajímavé je osvobození Budapešti. To my jsme se třeba dostali potom někdy v květnu, až budeme mít po výročí 9. května. Takže to jsou kapitolky, to je, přátelé, to je na filmy. To je na filmy. Takže ale teď se zaměříme na osvobození Vídně. Ono by se tahle kapitola dala nazvat, kdyby to psal scénárista nějaké divadelní hry, tak by se to dalo napsat něco v tom smyslu jako zmařené povstání, aneb jak sovětská rudá armáda osvobodila Vídeň. Ale pusme se do toho. Jednou teda z velmi významných operací druhé světové války bylo v dubnu před 80 lety osvobozování rakouské Vídně sovětskou armádou. Zajímavé je, že na rozdíl od jiných zemí, kterým Sověti přinesli svobodu, se Rakousko nakonec vydalo liberálně kapitalistickou cestou a nepřipojilo se k žádnému vojenskému paktu. No ale pojďme se podívat, co se tenkrát stalo. 16. března 1945 zahájila vojska 3. ukrajinského frontu maršála Fyodorova Ivanoviče Tobulchina a části 2. ukrajinského frontu maršála Rudina Jakovleviče Malinovského, 17. armáda generálplukovníka Vladimíra Alexandroviče Sudce a také Dunajská válečná flotila, jednu z posledních strategických útočných operací velké vlastenecké války v Evropě, a to operaci Vídeňskou. Podílela se na ní i první bulharská armáda generála Vladimíra Stolčeva. Sovětské vedení pro ní na jejím počátku vyčlenilo mohutné síly. Pozor, přátelé, 67 divizí, což je 664 1925 vojáků, 11707 děl a minometů, 1113 tanků a samohybných děl a 618 letounů. Na německé straně jim čelilo nepřátelské uskupení o síle 30 divizí, což je 410 tisíc vojáků, 5900 děl a minometů a 700 tanků a samohybných děl. No, jediná starost, co sovětské velení se snažilo zabránit opakování události z velkého obléháního práva. Mnoho obětí mezi útočníky obránce, ale zvláště mezi civilním obyvatelstvem. To je taková také jedna jako zajímavá kapitola. To bychom si opravdu mohli někdy zase později maďarskou situaci popsat. Tam pak jenom, že Maďaři, proč se tak urputně bránili. No protože například, to je jenom taková ochutnávečka, na podzim roku 44 tajně Maďaři, ono takhle, po Stalingradu Maďaři už byli ne tak nadšení do války s Ruskem, prostě už se tak tam moc jako nehajlovalo, už taky asi pochopili, že obrat, prostě Stalingrad bude velký obrat, no a tak už jako začali na začátku roku 44 tajně vyjednávat s protistranou, že by se připojili stejně jako Rumunsko, že by se připojili na stranu Rudé armády. No ale to se odhalilo, samozřejmě německá strana to odhalila a tak vyslala v říjnu 44 vlastně velitele, dalo by se říct, německé specky Otu Skorzenyho a ten zajal syna maďarského regenta Hortyho. No a tím ho přinutili k abdikaci. No a tamní vlády se vystřídaly a nová vláda byla vystřídána radikální fašistickou stranou stranových šípů, kterou vedl Ferenc Salzári. No a byl vyhlášen maďarský stát. Takže utáhly se opasky a Maďarsko se bránilo zu grund až do posledního téměř Maďara. Proto takový odpor Maďarsku. A tenkrát, co si tak pamatuju, asi dobývali Rusové Budapešť asi 2,5 měsíce a nebylo to moc pěkné. Ale to už zacházíme zase někam jinam, vrátíme se zpátky zpátky k Vídni. Stalin jako předseda státního výboru obrany a vrchní velitel si při té příležitosti vzpomněl na personu, jež by mohla samozřejmě prokazovat určité služby. Byl jim sociální demokrat Karl Renner, který byl žákem Kautského. A jinak Karl Johann Kautský se narodil v Praze a umřel tady v Amsterdamu a byl to rakousko-český socialistický politik a přední teoretik marxismu. Ale zpátky k Rennerovi. Renner mnoho let pracoval ve vedení rakouské sociální demokracie a byl předsedou posledního rakouského parlamentu. Sociální demokrat Renner se samozřejmě taky jako dlouho hlásil o slovo, ale členové generálního štábu se začali po Rennerovi pídit. A 4. dubna dostali konečně hlášení vojenské rady, přátelé 3. ukrajinského frontu, že Renner sám přišel do štábu 103. gardové střelecké divize sovětské armády. Zpočátku mu nevěnovali nějakou pozornost, ale pak pochopili, o koho jde. Renner projevil sdílnost a ochotně vyprávěl sovětským důstojníkům o své životní pouti, že je členem sociální demokracie od roku 1894 a do roku 1907 poslancem a od roku 1930 dokonce předsedou rakouského parlamentu, tak, jak si Josef Stalin právě vzpomněl. Po Anschlussu v roce 1938 dokonce odjel do Dolních Rakous a politické činnosti zanechal a tak ho nacisté na oplátku, samozřejmě nic není zadarmo, na oplátku ho nechali na pokoji. Nabízel své služby Rudé armádě, pomoc při ustavení rakouské prozatímní vlády a předem slíbil, že nacisty do parlamentu nepustí. Domnívá se, že 9/10 Víděnanů je naladěno antifašisticky, jenže žádné aktivní činnosti nejsou schopni, něco mi to připomíná, jelikož je zastrašili nacistické represe a angloamerické bombardování, jimž rakouská metropole velmi utrpěla. Stalin po hodě s členy politbira nadiktoval text telegramu hlavního stanu vojenské radě 3. ukrajinského frontu a stálo v něm, cituji. Za prvé, Karlu Rennerovi projevit důvěru. Stop. Za druhé, sdělit mu, že v zájmu obnovení demokratického zřízení v Rakousku bude mít podporu sovětského velení. Stop. Za třetí, vysvětlit mu, že Rakouska, aby je uchvátila pro sebe, ale aby vyhnala fašistické okupanty. Stop. Konec depeše. 6. dubna, kdy se sovětská vojska probila k jeho západní a posléze i k jeho východní části Vídně a kdy tam splanuli urputné boje, vydal maršál Tubulchin výzvu jejím obyvatelům. Zase cituji, Rudá armáda nevstoupila na území Rakouska proto, aby získala pro sebe a svou zem část jeho území, ale proto, aby porazila německá fašistická vojska a osvobodila Rakousko z fašistického područí. Rudá armáda bojuje s německými okupanty a nikoli s rakouským obyvatelstvem, které se může klidně zabývat svou mírovou prací. Konec citace. No a již 2. dubna 1945 se vojenská rada 3. ukrajinského frontu setkává s parlamentáři nepřítele z rakouského hlavního města. Šikovatel, písař Katz a řidič Svobodný Krýv se představují jako zástupci štábu 17. mobilizačního sboru Rakušanů umístěného ve Vídni a připravujícího se jako pro zálohy pro frontu. Tvrdili, že ve Vídni se chystá protihitlerovské povstání. Jehož se vedle dvou záložních praporů a jedné dělostřelecké baterie hodlá zúčastnit asi na 1200 rakouských vojáků i z jiných útvarů a že při povstání se přidá na 20 000 Vídeňanů. Řídí je prý náčelník mobilizačního oddělení major Karl Sokol, jenž parlamentáře vyslal. Povstalci měli obsadit v hlavním městě všechny mosty přes Dunaj a jeho přítoky. Střežit je, zničit štáby německých vojsk, instituce NSDAP a policie ve městě. obsadit klíčové komunikace a sdělovací prostředky, hospodářské a obranné projekty a objekty. Prostřednictvím parlamentářů sovětské velení navazuje také rádiové spojení s vůdci revolty. Frontu záhy přechází i vůdce připraveného povstání major Sokol a představuje se jako hlava podzemní operace s názvem Probuď se Rakousko. Signál povstání vydává rozhlas a letouny podle předchozí dohody s rakouskými odbojáři ze 17. mobilizačního sboru. Termín byl určen na 6. dubna ve 12 hodin 30 minut. Jenže, jak se sovětské velení později dozvědělo, Němci Sokolovu odbojářskou organizaci vypátrali a zrádci je přivedli až do jejího vedení. 6. dubna ráno Němci mnoho povstalců pozatýkali a popravili. Povstání zbavené svého mozku bylo zmařeno a sovětští vojáci museli bojovat o každý dům, o každou čtvrť. Generál pěchoty Kurt von Trippelskirch nicméně ve svých dějinách druhé světové války přiznal, cituji, Vídeň jako jediná i jiná města se také stala dějištěm pouličních bojů, avšak jednání obyvatelstva a rovněž jednotlivých německých útvarů bojujících o město svědčilo spíše o snaze rychle ukončit boje a neklást odpor. Konec citace. Po obchvatu města z jihu rodovárníci přerušili veškeré spojení nepřítele s Německem. Vídeň však nebyla izolovaná ze severu a tudíž sem stále proudily zálohy a posily. Proto sovětské velení vydává rozkaz přehradit všechny nepřátelské ústupové cesty z Vídně na sever. Vídeň však držela 6. tanková armáda SS, která byla věrná komu? No, otázka samozřejmě Hitlerovi. A která byla připravena bránit Vídeň za každou cenu. Po obchvatném manévru tanků generála Kravčenka se v předměstích Vídně rozhořely těžké pouliční boje, které trvaly týden, než se Sovětům podařilo je dobít. Střed Vídně byl tak odříznut od zbytku Rakouska. 9. dubna byly zahájeny boje o centrum města. Do bývání byly použité i lodě Dunajské flotily, které provedly výsadky a díky nimž došlo i k záchraně Říšského mostu. Z něhož byly vystříhány kabely vedoucí k náložím a 13. dubna 1945 se vzdaly poslední německé jednotky a boje byly skončeny. 13. dubna ve 14 hodin Rusko dobyla. Na oslavu vítězství byly útvary a svazky, jejich se nejvíce zasloužily o jejich dobytí, přejmenovány na Vídeňské. Sovětská vláda zřídila medaily za osvobození Vídně, kterou obdrželi všichni účastníci bojů o město. Bilance tažení. Vídeňská strategická útočná operace vítězně skončila až 15. dubna 1945 a téhož dne se dala sovětská vojska do pohybu a postupovala dále na západ k Linci, kde se nacházely zbytky německého uskupení. 6. gardová armáda zase postupovala na sever na Moravu, kde se zúčastnila bojů o Brno v rámci bratislavsko-brněnské operace. To jsme si říkali minule. Sovětská vojska v součinnosti s první bulharskou armádou rozdrtila hlavní síly německé skupiny armády jich a dokončila očištění Maďarska, jižních oblastí Československa a východního Rakouska s jeho hlavním městem od nepřátelských sil. Německá skupina armády E v Jugoslávii se ocitla v izolaci a musela se dát na ústup. Rudá armáda postoupila o 150 až 250 kilometrů. Porazila 32 divizí, zajela 130 tisíc vojáků a zničila a ukořistila na 1345 tanků a samohybných děl. A 2250 polních děl. A teď zase všem chci válku. Bych rád jako upřesnil. Za úspěchy však sovětská vojska zaplatila vysokou cenu. Vídeňská operace, která se odehrávala na území několika států, je stála 167 940 osob, 603 tanky a samohybná děla, 764 děl a minometů a 614 bojových letounů. První bulharská armáda ztratila 9805 vojáků. Z toho, samozřejmě, jak se říká, nenávratně 2698 nenávratně, což je mrtvo. Celkově přišla sovětská vojska na rakouském území od 30. března do 15. dubna 1945 o 94 tisíc vojáků, téměř 95 tisíc. Z toho bylo 23 128 padlých. Zemřelých na zranění a nemoci jich bylo 60 143. Zde se opět přímo nabízí srovnání. Bojové ztráty americké armády v Rakousku činily za druhé světové války podle oficiálních údajů. A teďka dobře počítejme. 5972 vojáků, z toho 1846 mrtvých. Ovšem, pozor, a s velkým O, z nich ovšem 5413, včetně 1728 mrtvých, přepadlo na příslušníky armádního letectva US Air Force. Pozemní armáda přišla na rakouském území o 118 padlých a 507 zraněných, tedy zhruba nepatrně víc než při osvobozování západních a jihozápadních Čech na jaře 1945. Den skončení vídeňské operace 15. dubna 1945 napsal Karl Renner Stalinovi dopis, v němž se snoubilo upřímné nadšení s vypočítavými lichotkami. Stalina, který kdysi ve své knize Marxismus a národnostní otázka nenechal na Rennerově pojetí této problematiky nic suchou, oslovoval. Drahý soudruhu, a pokračoval. Rudá armáda, cituji, rudá armáda mne při svém útoku zastihla s rodinou ve městě Glonec, nedaleko vídeňského Nového Města, kde jsem spolu se soudruhy očekával pln naději její příchod. Velení rudé armády se ke mně chovalo velmi úctivě a okamžitě mě vzalo pod svou ochranou a zaručilo mi naprostou svobodu, které jsem se musel s bolestí v srdci vzdát za Dollfussova a Hitlerova fašismu. Za to vše jménem svým i rakouské dělnické třídy vřele děkuji rudé armádě a vám a jejímu slávou ověnčenému vrchnímu veliteli. Díky přesvědčenému růstu moci Ruska prohlédl náš lid lživost 20leté nacionálně socialistické propagandy a je dnes naplněn obdivem nad grandiozními úspěchy Sovětského svazu, zvláště Rakouska, bezmeznou důvěru Sovětské republiky. Rakouští sociální demokraté se chtějí bratrsky dohovořit s komunistickou stranou a budou společně a rovnoprávně pracovat při obnově republiky. No, konec citace. A zbořilost nešetřil ani Stalin. Rennerovi odpověděl, děkuji vám, vážení soudruhu, za vaše poselství z 15. dubna. Můžete se spolehnout, že vaše starost o nezávislost, celistvost a štěstí Rakouska je i mojí starostí. Konec citace. A 27. dubna 1945 vznikla prozatímní rakouská vláda se staříčkým Karlem Rennerem v čele, jejímž členy se k potěšení Sovětského svazu samozřejmě stali rovněž i komunisté. Spojenci NATO Margo vytvořili v Rakousku 4 okupační zóny. Americkou, britskou, francouzskou a sovětskou, jež byly zrušeny po podpisu státní smlouvy o obnovení nezávislého a demokratického v úvozovkách Rakouska 15. května 1955, garantující zemi výhodnou neutralitu. Rakousko se v ní zavázalo bránit jakémukoliv pokusu o Anschluss nebo restauraci Habsburků a nedovolit činnost fašistickým organizacím. V říjnu téhož roku je opustili poslední okupační jednotky a Alpská republika se jako zase v závorkách, úvozorkách plně suverénní stát vydává cestou již zmiňovaného liberálního kapitalismu. No, ale přátelé, to už je jiný příběh. Takže tím já jsem skončil referát o vídeňské operaci. Tady opravdu ještě pro všechny chci války bych chtěl upozornit, že ta vídeňská operace měla skoro jedny z největších ztrát vůbec toho osvobozování toho jihu. Němci se tam bránili, protože pro ně to byla úplná výspa Hitlerového Německa, Vídeň a posléze, jak jsme si říkali o Maďarsku, takže ty to tam bránili zuby nehty a vlastně ustupující jednotky potom osvobozené Vídně pak postupovali bránit nebo vlastně pomoci německým jednotkám okolo Brna, takže Sověti to neměli jednoduché. No a jak říkal Mára, není to digitální hra, není to Call of Duty a není to, že když vám jde život, tak prostě vám to napíše v Games Over S a prostě dáte si start a jedete znova a zkusíte to znova. Tady prostě skončíte, takže tohle je jedna z neblahých událostí a zase znovu opakuji, když se rozjede mašinerie prostě tohoto kolosu i to nenávisti, tak tento kolos zvaný válka prostě už nejde zastavit až do hořkého konce. Takže já předám slovo Pavlíkovi, jestli k tomu nechce něco říct.
1: No, Michale, děkuji za slovo. Já myslím, že jsi to shrnul docela dost obšírně a dost přesně. Takže já bych pokračoval možná trošinku dál. V dnešní době je taková tendence, že tyhle ty ruský akce se snaží trošičku dehonestovat. Když my začneme poukazovat na to, že Američani nám bombardovali Plzeň a spoustu dalších měst, tak ta druhá strana tak nějak začne poukazovat na to, že třeba Rudá armáda bombardovala, není to tak daleko od Vídně, tak třeba Brno, že jo? Ale tam vždycky tak nějak pozapomenou ty základní data, že jo? To znamená, v Brně tam se bombardovalo nádraží vlakový, kde se přemisťovaly ty armády německé, takže tam šlo opravdu o strategické bombardování nádraží, kdežto tady na té naší straně směrem na západ, tak nám bombardovali fabriky, které už v podstatě v té době nějakým moc vážným způsobem ovlivnit ten vývoj toho směřování té války. Takže v tom bych viděl základní rozdíly. Druhá věc je, že oni se snaží nám tu armádu tak nějak trošinku zdehonestovat, takže řeknou třeba i to, že v tom Brně nezazněly ani sirény. Jestli nad tím někdo přemýšlel, tak jestliže Brno bylo obsazený Němcema, kdo nesl zodpovědnost za to, že když se začalo bombardovat, nezapnul ty sirény? Asi Němci. Takže za to asi Rudá armáda nemohla. Takže jako občas ty argumenty jsou docela absurdní. Já jsem si udělal takovej jenom náhled na to, jak by to vypadalo, kdyby nás opravdu osvobozovali Američané. Je to nesmysl, je to naprostý blud, ale jak by to asi mohlo vypadat?
0: Tak asi technická závada, polikná vypad, ale to nevadí. Já už jsem to před vysíláním slyšel a na to si počkáme. Je to velice zajímavá úvaha. A přátelé, držte se, to by Klaus Schwab měl z toho jako radost. Teda já jsem se pobavil, no vůbec ne, to není vůbec, jako, vůbec pobavení, ale je to zajímavá úvaha. No a musím říct, že s takovýma sociopatama, prostě s těma vrcholnýma elitama, no ty by si na tohle s tou úvahou museli mnout ruce, jak by šla depopulace vyřídit. Já jenom tady, protože dneska nebudeme mít ani aktuality, ani světový, ani vyplním jenom tu mezeru, než se Pavlík připojí znova, tak to trošku strhnu na současnou situaci, kterou komentoval 9. dubna Sergej Lavrov. A znovu Evropa je nyní podle jeho slov agresivní vůči Rusku, ale všechny globální tragédie začaly tím, a teď se k tomu dostáváme, teprve po druhé světové válce, kdy byla Evropa oslabena a Američané stali se vůdce takzvaného svobodného světa. A pak to byli právě oni, kdo inicioval většinu konfliktů na planetě, řekl ministr. Evropa opět demonstruje svůj nepřátelský postoj k Rusku, ale všechny předchozí globální tragédie začaly agresivní akcemi Evropy, řekl ruský ministr Sergej Lavrov. Jsme svědky další vlny nepřátelství Evropy k naší zemi, zejména před velkou vlasteneckou válkou, druhou světovou válkou, byla vyhrána. Všechny globální tragédie začaly agresivními akcemi Evropy, znovu zopakoval. A teprve po druhé světové válce, kdy byla Evropa oslabena, se Američané stali vůdci takzvaného svobodného světa a pak to byli oni, kdo inicioval většinu konfliktů na planetě. A předtím všechny tragédie pocházely z Evropy, doplnil. Takže, Pavlíku, seš za stroji? Tak úvahy se nedočkáme, zatím Pavlík se připojí. Takže poprosil Máru, jestli k tomu ještě něco nemá, k tomuto tématu.
2: No já bych chtěl hlavně říct, že dneska se objevují skutečně, jak to už i Pavel tady naznačil, takové tendence, jako říkat, jak ta rudá armáda tady vlastně masakrovala ty civilisty, přitom ta rudá armáda byla velmi šetrná, velmi ohleduplná a jestli někdo někde masakruje civilisty, tak je to spíš americká armáda a vojska NATO, takže nevím, proč jako oni teďko zase přicházejí s tím, jak ta rudá armáda nešetřila ty naše civilisty, když to vůbec není pravda. To je tak asi všechno, co k tomu můžu říct.
0: No hlavně on si musíme jako uvědomit, že bylo už po Jaltě, po únorové Jaltě, kde se sešli a kucí se domluvili. Já si jenom pamatuju, už to možná říkám několikrát, ale i dokonce se ustanovili reparace, které byly asi v pátém čtení z kapitol, kdy Stalin prostě tam tak v klidu jako přišel na to páté čtení, probíraly se ty kapitoly. A Beria mu říkal, můžeme, a jo. No a tak požadujeme po Německu reparace. Josefe, kolik jim dáme? 5 nebo 10? No, stále jim taky 10. Požadujeme po Německu 10 miliard. A pozor, ve valutách, jo, nebyly to jako ruble. Takže a tenkrát to odklepli. No a protože Churchill s Rooseveltem byli ponížení, no a samozřejmě viděli východní Evropa, budoucí, východní Německo, i my, že spadneme do vlastně dá se říct područí jakoby Moskvy, by se jako řeklo, nebo do východní části rozdělení světa, no tak jako samozřejmě chtěli uškodit, no ne ani těm Němcům, že Drážďanek, co tam bylo za posádky, skoro žádný, tam odklízeli už takhle trosky, byli tam děti, ženy, starci a tam za toho tolik nebylo. Ono dneska jsou samozřejmě studie, že všude i v těch Drážďanech byla výroba, že všechno jelo na, by se řeklo, 150%, jako, no, kulový, nebylo to tak, no, prostě museli tomu stalinovitý Moskvě, museli to budoucí území prostě zdemolovat, zničit, obnovu těch států, který pak budou pracovat samozřejmě pro Sovětský svaz, tak museli oslabit nepřítele potom při rozdělení a samozřejmě se připravoval hlavně Churchill, se připravoval na operaci nemyslitelné, na budoucí útok, který měl tuším, že 1. července začít, ale o tom už tady taky bylo řečeno dneska. No takže to byl krok, který byl likvidační, tam už nešlo o nějaké vyhrání války, když prostě 14 dní, 10 dní před koncem, před podpisem příměří, prostě uděláte tohle. To je likvidace toho protivníka, a tím protivníkem byla Moskva, tím protivníkem byl Sovětský svaz, protože, já to řeknu lidově, byli tak nakrklí, protože Stalin se je povodil, celou Jaltu se je povodil, prostě jak dalo by se říct, psíky na vodítku. No a samozřejmě i za cenu té hrůzy, prostě si je namazal, jak se říká, na chleba, a dosáhl takových geopolitických, ale díky svému taky diplomatickému umu, takových geopolitických cílů, že prostě ty západňáci, kteří si brousili zuby zpátky na ty svoje fabriky, na ty své škodovky, když se jenom vezmeme, že prostě já mu říkám dědek Prescott Bush, prostě dět dvou prezidentů, že jo, Spojených států, no tak byl majitelem a v radách dvou nebo třech ocláren Sasku, prostě to bylo jejich, takže oni teďka o to samozřejmě i o ty průmysly přišli, o ty akcie, no a tak to museli, nebo nemuseli, tak to prostě z toho svého zoufalství, stejně jako dneska ta koza, ten kolektivní západ kope samozřejmě, protože to je bez nich o nich, protože chabaďáci se domluví a teď se budou rozdělovat, teď se bude škubat slepice bez nich, tak samozřejmě budou škodit co nejvíc budou moci. Já se zeptám, Pavlíku, se připojil zpátky na tu naši analýzu? Tak ho nemáme, tak analýza asi nebude, ale to byla zajímavá, že Pavel to přek... Je tu, já to vidím v konverzaci, tak ještě jednou se zeptám, Pavlíku, můžeš...
2: Pavle, jsi tu, jsi tady, Pavle?
0: Tak, technická závada, asi to nějakým způsobem nende. Nebudem to lámat přes koleno. Analýza bude na příště, protože je velice zajímavá, jen tak ve zkratce.
2: Tak, můžu ještě, Michale, prosím tě, můžu do toho vstoupit. Mohl by si, prosím tě, Michale, najít ty pozvánky, jak tam máme hned někde na začátku, ty pozvánky na ty naše akce Československého mírového fóra, jestli by si je mohl připravit a mohl by si naše posluchače pozvat na ty akce, kterých se účastní a které organizuje Československé mírové fórum. Jestli tam máš po ruce ty pozvánky, prosím.
0: Jestli to je správné, toto měla být úloha právě Pavlika, tak jestli...
2: Právě, no.
0: Ne, tak klidně, přátelé, přijďte na výročí, přijďte za námi, kdy se to bude prostě konat, aby taky se vidělo, kolik lidí si váží toho, že tady vůbec jako můžeme spolu jako mluvit. Ono to není, tak se říká, no jak by to řekla Danuše, nebo takhle, pro Danuši by to bylo, že to není samozřejmost, že tady můžeme spolu mluvit. Já vím, že nás osvobodili Američané, pojďme ty pravé osvoboditele uctít tím nejlépe, jak to dokážeme, takže začíná to vlastně 26.4. v Brně v 16 hodin. Pak tady máme 30.4. Ostrava, pokračuje ve 14 hodin. 1.5. Hradec Králové v 10 hodin. Pak 1.5. taktéž Uherské Hradiště v 17 hodin. 2.5. Zlín v 15 hodin. 4.5. je Havlíčkův Brod ve 14.00, 7.5. jsou Karlovy Vary v 17.00, 7.5. je Plzeň v 16.00 a 8.5. jsou České Budějovice v 16.00. Ale tím nekončíme, protože na to pravé datum 9.5. je Ústí nad Labem, to je 10 hodin dopoledne, a 9.5. také Praha ve 14.00. Samozřejmě plakáty najdete
2: na našem webu, že?
0: Přesně tak, na našem webu, takže tam to bude dopodrobna i možná s místem určeným, se soustřednicema, takže já...
2: Ulice tam budou, kde nás přímo najdete, nebo na jakých náměstích, je sraz.
3: Já, jestli bych mohl, omlouvám se za ten
2: vstup, ale
3: zapomněli jsme na Osvobození Hodonína.
2: Ano.
3: A tam to bude 11. a 12. dubna, čili pátek a sobota. Tento pátek a tu sobotu. Jo?
2: A konečně se nám připojil Pavel, tak ještě než Pavlovi předáme slovo, tak já ještě řeknu jedno pozvání, a sice, že 10. května ve 14 hodin v obci Vitějovice u Prachatic bude velká akce, kterou organizuje ve spolupráci samozřejmě s Československým mírovým fórem a jeho členy, ale organizuje ji Klub českého pohraničí a bude to vlastně setkání spojeneckých armád s Rudou armádou právě u obce Vitějovice, takže Vitějovice na Prachaticku dne 10. května v sobotu ve 14 hodin, takže jste všichni srdečně zváni.
0: Já bych jenom ještě doplnil ten Hodonín toho 11. a 12. dubna, tak je to v pátek od 16.00 a sobota začíná hřbitov Hodonín od 9.00. To bylo vše, takže kdo je v okolí Hodonína, klidně přijďte, budeme rádi. A jestli tady Pavlik, předávám slovo Pavliku, můžeš spustit tu úvahu o osvobození, kde jsi skončil?
1: Jo. Já se omlouvám za výpadek, nevím proč, prostě technika. Já jsem jenom dělal takový drobný průzkum, jak by to vypadalo, teda kdyby nás opravdu osvobozovala armáda těch našich současných spojenců, Spojené státy americké. Protože na našem území zemřelo 116 vojáků, ale v době, kdy už bylo rozhodnuto o demarkační čáře, tak od té doby nám díky bombardování zemřelo přes 6 tisíc lidí jejich činností. Takže ten poměr byl jeden americký voják ku 51.

0: tak by na našem území muselo zemřít 7 milionů 238 tisíc civilistů. Já se ptám, kolik Čechů by tady vůbec zbylo? Já jsem šťastný, že nás osvobodila Rudá armáda. Já vím, že tyhle ty čísla jsou naprosto nesmyslný, ale bohužel tohle je matematika. Takhle nějak by to s prominutím asi vypadalo.
1: Já tě jenom doplním, jestli můžu, tak dvěma věcma má opravdu dvě, tak Klaus Schwab byl ještě jako zaplat pán, kdyby byl v té formě jako dneska, no ten by si musel mnout ruce, panečku, by říkal, to se nám to daří, je 7, to je nádhera, to by bylo parádní. Takže to by bylo krásné pro ně, pro elity Světového ekonomického fora, ale jinak ještě druhá taková poznámka. Ono se už za války říkalo, že když bombardovali Američani, tak jako tam se báli i americké jednotky, protože oni to házeli úplně jako všude, jo. Nějakou přesností si moc jako nelámali hlavu, takže i v Tichomoří to, když jako šli na Japonce, tak to se tam kryli jako prostě ty americký kucí, jako, protože to si nikdo nebyl jistý, kam to jako spadne, takže ty se s tím jako vůbec jako hlavu jako nelámali. Jako. Tomu se to říká, že to samozřejmě oni všichni byli přesní, prdla je spulový. Teď i tu Prahu se teďka vymlouvají, že bylo špatný počasí. No, oni si to spletli, místo Drážďan uhnuli, že jo. No a viděli tam taky zakroucenou řeku, jak to prej naházeli, jako no, on to byla, ups, je Praha. No, my se spletli. No, ale tyhle ty obavy byly mezi americkou armádou, když jako bombardovali Amici, tak to jako lítali. To lítali třísky, jako. No, takže zase předávám ti slovo, to je zajímavá úvaha. No, já jsem
0: potom, když tady jezdili po českém území, dokonce i za demarkační čárou lidi je žádali o pomoc, tak se s prominutím vymlouvali na to, že právě jsou mimo svý území působnosti a že tam osvobozovat a nemůžou ani pomáhat. Takže jezdili daleko za demarkační čáru, ale rozhodně to nebylo tak, že by tam jezdili pomáhat českému obyvatelstvu. Dobře, já se ještě zeptám, Michale, ty datumy jste probrali akorát ten Hodonín nebo i ty ostatní?
1: Hele, probrali jsme Hodonín a i ty ostatní, jestli ten plakát, tak to jsme udělali v mezičase, kdy byly technické problémy, tak jsme to tím vyplnili. Doufám, že jsem se úkolu zhostil. Já jenom tě tady doplním s těma výjezdama. My jsme byli asi před, já nevím, 2-3 lety. To vlastně, no to je jedno už, jako, než byl chorotavirus, to je jedno. Tak jsme byli v muzeum techniky militární v Polsku, jako vlastně jakoby v Sových horách. Tam vlastně byla ta operace Rýze, to ještě vlastně vůbec jako nikdo neví, k čemu to jako sloužilo. Tam jsou právě pozůstatky těch vlastně projektů. Říká se, že tam byl ten zvon, který byl jako přenašeč jako do jiný dimenze samozřejmě a teda. Jinak tam testovali rakety, Němci spoustu jako techniky. Takže to je jako velice zajímavé. A my jsme se tam bavili, koukneme si, to byly Soví hory, já jsem tady i jako stupenku tady teďka jako Ludovice, no takže Valsbřich, tak to je kousek nad Náchodem, jakoby nad náma. No a tam jsme se pak posléze bavili, protože jsme tam přijeli, jako už se skoro zavíralo, tak jsme si to tam krásně hodinu prošli, skoro úplně sami, a ještě jsme se tam další hodinu zapovídali s pánem, který to tam měl na starou, s panem Vrátným, a ten nám právě jako říkal, no kucí moji, hoši moji, tohleto, no tady jezdili všichni. Tady jezdili s nákladňákama, samozřejmě, protože to bylo tak normálně jako Rusové, no ale i Amici s nákladňákama odvážili tady co zbylo, to si všichni jako rozebrali, takže z toho tam mají už

0: jako už takový pasbytky jakoby testovacích raket, měli tam, myslím, Fritz X, pak tam měli už i řízený na dálku řízený rakety, takže to není jenom o tom, já tomu říkám džbán, že jo, prostě tam chlapka prostě s tím zvonem, jako takový ty úplně asi ultratajný nějaký i fyzikálně nepochopitelný z dnešního důvodu, prostě nějaký, to nikdo neví. No ale byly tam spousta jakoby těch raket, ale všichni to rozebrali, bylo jich tam toho jako fakt jako málo, pilotovaný V1 a tedy, a oni říkali, všichni si to odvezli, včetně Američanů, a říkám, jako, proč jako Američani, jako co to, a on říkal, je, těch tady bylo, těch aut a konvojů, takže to nebyly jenom velichovky, jo, s pár jeepama, prostě jako tady kousek taky od nás, od Jaroměře, prostě lázně velichovky, tak to byly výpadky, hodně, hodně i do Polska za demarkační jako linie, takže prostě ty amici se s tím vůbec jako ne, nějak jako nežinírovali, no, takže to tam jezdilo sem tam, ale úplně to nebylo, to jako nikdo neprotestoval, no, tak jako třeba Rusové mohli podat nějaký protest, ale těm amikům to bylo jedno. Takže všichni jako vykrádali, nejenom samozřejmě paperclip, kdy si odvezli většinu věců, jako techniků, inženýrů, že jo, tak to asi, to už bychom asi tady v Obramově jako nemuseli nic jako to. Rusové taky samozřejmě si odvezli, ale jenom malou část, nejvíc toho ukořistili právě jako Američané. No proto už pro globálního prediktora už to byli hráči prostě světového pořádku a svality Británie a prostě domů Sion Londýna, takže už se tady rozehrávala hra samozřejmě podobě smrti Stalina, studená válka, prostě tady už to bylo Bretton Woods, finanční systém, dolar klitej zlatem, takže Američani, ano, jezdili ještě dál než do Velichovek, jezdili do Polska a vlastně velice se zajímavili, co tam vůbec v tý, jakoby v tom programu Reise Němci vůbec dělali, takže celý nákladňák, a to jsme měli od vlastně jakoby asi podle věku i od pamětníka. Takže nět probléma pro Amerikancov.
1: Jestli jo, můžu ještě zkusit slovo, můžu jenom na chviličku, ještě bych chtěl posluchače Svobodného vysílače odkázat na jeden velice pěkný, zdařilý a zajímavý web, a to je www.osvobození.cz rok 1945, kde najdete vlastně veškeré informace právě k oslavám týkajícím se 80. výročí osvobození Československa Rudou armádou. Stejně tak prosím sledujte také Proud národní hrdosti a samozřejmě v neposlední řadě vedle webu Československého mírového fóra, kde najdete znovu, připomínám a rekapituluji, všechny pozvánky na všechny tyto akce, tak ještě koukněte prosím na pořad Konceptuálně s Vladimírou Vítovou, předsedkyní Československého mírového fóra na Svobodné televizi, kde právě Vladimíra hovoří o osvobození Československa Rudou armádou. Takže tolik pozvánky a nyní pojďme nějak uzavřít náš dnešní pořad.
0: No já si myslím, že tímto bychom to mohli uzavřít a už tady nic jako nemám. Samozřejmě dneska už to byla pro nás teda taková trošku odpočinková, nebo odpočinkový čtvrtek, odpočinkový díl, protože to za nás jako zvládla Vladimíra. Já vám, přátelé, říkal, ona se vrátí, vy si ji ještě užijete. Vy si ji užijete, až budete volat, že už dost. Takže dneska to byl začátek, taková ochutnávka z krásné přednášky. Mára tady předeslal samozřejmě i na Svobodné televizi grandiozní zase přednáška a beseda. A teda, takže podívejte se na to, přátelé. Já už nic nemám, já se můžu rozloučit, takže já všem přeju krásnou dobrou noc. Užijte si zatím každý den, co bude mírové nebe nad hlavou a opatrujte se, přátelé, buďte naslyšenou.
2: No, pro kamarády to bylo takové odpočinkové, pro mě to byly trošičku nervy s tou technikou, takže se za to trošinku omlouvám. Přesto doufám, že zaznělo dost informací na to, aby jsme si mohli udělat svůj vlastní úsudek a aby jsme se mohli i setkávat na těch akcích, které nás čekají. Takže bych vám rád poděkoval za to, že jste se přišli s náma podělit o to, že přece jenom ta sovětská armáda osvobozovala Československo a ne, že tomu bylo jinak. Takže všem děkuju za poslech a přeju všem krásný večer.
1: Já se připojím, děkuji Michalu Bíglovi, Pavlu Kostkovi, dále děkuji Dušanovi a Jardovi za zprostředkování našeho přenosu a vážení posluchači, mějte mír v srdci a krásnou dobrou noc. Nevěr nikomu!

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: VK, Vítek i náš host jsou připraveni. Dobrý večer VK, dobrý večer Vítku, dobrý večer Luboši. A to znamená, že písničky vystřídají informace. Vítku, o čem začneme mluvit dnes? Jaké je první téma?
2: Ahoj Helenko, já nejprve pozdravím tebe a všechny naše posluchače, kteří se na nás jistě těšili stejně tak jako my na vás. Přejeme krásný páteční večer. Krásný i den, je teplo, začíná květen, pod rozkvetlou třešní jsme se jistě všichni políbili a o víkendu má být až 27 stupňů, takže nás čeká opravdu teplé počasí. A já věřím, že jste si našli v tomto počasí i chvilku, abyste si nás zapli jako každý páteční večer, případně i z reprízy nebo z archivu, a budeme rádi, když s námi vydržíte až do konce, i nejenom proto, že s námi je jako tradičně šéfredaktor Aeronet News pan VK, ale taky Luboš Volný, Lubomír Volný z serveru volnyblog.news. Já jsem minule chybně uváděl CZ, teď už říkám news. Sleduješ ten pokrok, jo, Luboši? A takže zdravím tentokrát i našeho exkluzivního hosta po asi zhruba 4 měsících, že Luboši? Ahoj.
3: Taky zdravím všechny přítomné ve studiu a všechny posluchače. Ahoj, ahoj, ahoj.
2: A zdravíme taky další news, tentokrát Aeronet News, pana VK. VK, ahoj.
4: Ahoj Vítko, ahoj Luboši, vás zdravím oba dva, respektive úplně všechny, protože samozřejmě nemůžu zapomenout na naše posluchače a taky čtenáře, takže já vám přeju krásný poslech, no a uvidíme, co si na nás Vítek připravil za témata.
2: To je takové, já to prásknu, to je takové, protože my jsme se samozřejmě z VK bavili před vysíláním, co bude za první téma, ale je to takové nahození útičky, jak se většinou dělá v médiích, jak ti hosti se tváří, že vlastně nevědí, o čem se bude bavit, a samozřejmě s těmi politiky, jak se většinou domluví vždycky před vysíláním, co se jich budou ptát dokonce i na otázky, aby náhodou nějakého politika nezaskočili s nějakou kauzou. On se potom tváří, aha, vy jste mě tady nachytal, ale já vám na to přesto odpovím. Nicméně, my jsme se samozřejmě tak trošku dohodli rámcově, jaká ta témata budou. Samozřejmě budou reflektovat i články na Aeronetu, které byly v minulých dnech tento týden od pondělka zhruba. Nicméně začneme blížící se událostí a já se obrátím nejprve na našeho hosta Lubomíra Volného. Dnes máme sice 1. května, jak jsme zmínili, ale blíží se 8. květen, druhý státní svátek, ale to více než kdy jindy vyvolává toto datum kontroverze s poukazem na srocení. Já tomu říkám sjezd, říkám tomu srocení, případně let sudeckých Němců v Brně a s tím spojené historické reminiscence. Myslíš, Luboši, abych to zkrátil, že se jedná o další startovní výstřel jakési vyhecované formy nacifikace? Ostatně vidíme to nyní ve fanatickém vyhrocení na všechno kolem Ruska, bolševismus a tak dál, musíme jít do války, do boje. Takže tento sudeto-německý sled právě v Česku je další fáze tohoto postupu, nebo jak na to nahlížíš, na celou tu situaci?
3: Tak já to sám za sebe vnímám tak, že prostě ty snahy sudeckých Němců o revizi Benešových dekretů nikdy neskončily a ve své podstatě asi nikdy tak úplně neskončí, dokud bude, řekněme, Německo existovat, a tyhle lidé se vždycky budou snažit o to nějakým způsobem zvrátit to spravedlivé rozhodnutí, které učinil prezident Beneš po válce. Za mě naprosto spravedlivé, protože prostě Němci byli bezpečnostní hrozba pro tuto republiku, podporovali Adolfa Hitlera, masivně hlasovali pro sudetoněmecký Landsmannschaft v demokratických volbách, kde jsme jim umožnili hlasovat. Proto já také nesnáším přirovnávání třeba toho teďka kijevsko-ruského nebo banderovsko-ruského konfliktu k roku 1938, protože my jsme nebombardovali 8 let sudetské Němce. My jsme jim násilím nesvrhli jejich demokraticky zvoleného prezidenta, premiéra, vládu. My jsme jim naopak umožňovali za první republiky svobodný politický projev. Dokonce prostě si mohli svoje zástupce volit do československého parlamentu tehdy. Takže tohle srovnání nesnáším. No a co se týká toho širšího kontextu, prostě ta Evropa směřuje jako k fašizaci, ne v současné době jako k nacifikaci v tom klasickém slova smyslu, to znamená vyhrocený třeba nacionalismus jednoho státu nebo jednoho národu, ale směřuje k takovému, řekněme, EU náckovství, kdy se má vytvořit nějaký EU národ, který se prostě zase bude povzbuzovat k jiné formě sluníčkového a duhového a multikulturního nacismu, ale určitě směřujeme prostě, nebo respektive já už si myslím, že žijeme v korporátně fašistické době, která se ještě tváří jako demokraturní, už se ani netváří úplně jako demokratická, ale lidé to berou ještě jako, že prostě aspoň existuje náznak jako té demokratury, že občas něco můžou dovolit říct. A směřujeme mílovými kroky prostě ke společnosti, která bude ovládána jednou pravdou, absolutní digitalizací a všemi věcmi, které s tím souvisí. No a ten sjezd, jak to říkal, tureckých Němců, je prostě jenom pokračováním toho, co nikdy neskončilo. Jo? Tyhle síly vždycky budou usilovat o revizi tady těch věcí. K tomu si taky vytvořili v ODS své vlastní křídlo, třeba Petra Fialy, že? Protože to je sudeto německý manšuránský kandidát, kterému tyhle skupiny platili jeho politickou kariéru, jak v rámci ODS, tak potom v rámci celé České republiky a nepochybují o tom, že mají svoje příznivce a svoje agenty nasazené i v jiných stranách. Prostě tak, takhle to za mě funguje. Ano, prostě ta společnost jako taková směřuje k totalitě, to je naprosto jakoby za mě teda nepopiratelné a ten trend mě jakoby nepřekvapuje. Já spíš čekám, kdy natvrdo nám někdo oznámí, tak jako nám to teďka oznámil Pepa 107 Batman z Hradu, že prostě, jak se myslím taky psalo na Hranetu, že česká otázka už je vyřešená, že se má prostě zrušit právo veta a česká otázka je tím pádem vyřešená, protože my už nebudeme mít do čeho mluvit. Jo? Takže tenhle trend je jako nastavený, ten trend je daný. Jedou v tom podle mě prakticky všichni, ať už patří do kterékoliv z těch skupin, o kterých třeba píše a mluví pan VK, protože ten cíl asi je jasný. Jo? Ta Evropa má zaniknout a má prostě tady vzniknout nějaká síla, úderná pěst proti Rusku, která to Rusko nějakým způsobem ovládne tak, aby se mohlo pokračovat na Čínu. Takže asi tak, ať jsem krátký, aspoň trochu.
2: Jasně, my se obrátíme teď na pana VK. VK, Luboš tady zmínil ta křídla různá politická, ať se jedná o křesťanské demokraty, řekněme Ackermann Gemeinde, že, a nebo Saliger Gemeinde, co se samozřejmě záleží, že se sudečtí, řekněme, socialisté nebo sociální demokraté a tak dále. Potom tady připomněl turecké Němce, takové vtipná reminiscence o tom vlastně, že Německo za první světové války bylo spojené vlastně s Osmanskou říší, to byly ty dvě říše, že jo, které potom zanikly a které si potom Západ rozparceloval ta území, ať se jednalo Irák, Kuwait, tady nebudeme teď zabíhat do těch podrobností, v podstatě o to taky šlo, rozervání na kusy vlastně Francouzi, Britové a tehdy vzrůstající Američané, tak si vlastně rozpracovali celý Blízký východ, úplně překreslovali mapy a tak dál. Ale Sudetenpartei a volby, a k tomu se chci právě teď vrátit a na to bychom navázali, to se tady vůbec nezmiňuje právě, že sudečtí Němci na, já jsem tady vyjel přesně ten výsledek, 89,57% volili pro Němce, to znamená Adolfa Hitlera v roce 1938, když tady byly ty poslední svobodné volby, které Luboš zmínil. Proč se tato událost vůbec nepřipomíná, jako by úplně někdo vymazal z toho diskurzu?
4: No, to je samozřejmě důsledek toho, co teď probíhá po listopadu 2024, po dosazení Donalda Trumpa k moci, který rozbíjí systém Pax Americana, který držel obruče nad Evropou, které spoutávaly nacismus a veškerý poválečný revanšismus. To je, já mám měl o tom, měl jsem o tom několik přednášek, já to jenom zopakuju. V systémech řízení existuje takzvané systém takzvaného mocenství. Každá moc si vytváří něco, co si můžete představit jako tlakovou nádobu. To je mocenství. Je to nějaké impérium, je to nějaká vláda, je to nějaká moc. A platí, že každá moc, která začne unikat, to znamená začne odcházet, začne vyklízet prostor, tak v té nádobě vzniká vákuum. A na základě jednoduchého fyzikálního principu platí, že každý uvolněný prostor, kde vzniká vákuum, je okamžitě zaplněno jiným mocenstvím. Přesně to vidíme v těchto dnech, v těchto měsících v Evropě. Tím, jak odcházejí Spojené státy, po druhé světové válce z Evropy začíná bujet po celé Evropě nacismus, revanšismus, fašismus. Refašizační a renacifikační procesy znovu probublávají na povrch a protékají a dostávají se skrze ty spoutané obruče, které spoutávaly Evropu po dobu 80 let od konce druhé světové války. Je to ten proces a je to ten nejnebezpečnější proces, kterého jsme se mohli dočkat. Paradoxně. Paradoxně proč? Spojené státy jsou největší bezpečnostní hrozbou, nebo původní systém Pax Americana, největším systémem takzvané oprese a útlaku po dobu 80 let od konce druhé světové války, ale paradoxně jejich odchod z Evropy bude znamenat nasunutí staré moci k mocenskému systému řízení nad Evropou. To znamená, neonacistické a neofašistické systémy řízení se dostávají zpátky k moci v celé Evropě. Sami všichni to vidíte na vlastní oči, slyšíte to na vlastní uši a jenom si třeba neumíte vysvětlit, kde se to bere. Je to kvůli hroucení systému Pax Americana, který držel Evropu, můžeme říkat západní, ale po roce 89 celou Evropu v obručích tak, aby se nemohl vrátit takový ten leitmotiv Velkoněmecké říše, leitmotiv Velkopolského impéria, leitmotiv Velké Hungárie, leitmotiv Franské říše. Všechny tyhle ty neonacistické a samozřejmě leitmotiv Velké Itálie, který dneska reprezentuje paní Meloni. To znamená, tohleto všechno teď začíná probublávat na povrch kvůli tomu, že systém mocenského řízení Pax Americana, který držel všechny tyhle ty evropské mocenské systémy spoutané, proto, ne pro naše dobro, zdůrazňuji, pozor, ne pro naše dobro, ale proto, aby nekonkurovali americkému neonacistickému řízení Pax Americana, protože Pax Americana je prosazování zájmu amerického národního prediktora v Evropě. A německý nacismus, italský fašismus, maďarské jejich národovecké teze, velkopolské teze, ty by jim takzvaně lezly do zelí. Proto celou dobu po druhé světové válce a po roce 89 automaticky východní Evropa, po rozpadu takzvaného východního bloku, tak od té chvíle, od té doby, kdy Američané začali odcházet ze svých silových strukturálních pozic v Evropě, od té doby začíná v celém tomhle prostoru obrovská nacifikace, renacifikace a takzvaný revizionismus spojený s mohutným obrovským revanšismem. A ten revanšismus uvidíme v květnu v Brnu. V Brně. Proč? Oni, to je zásadní, oni nepoužívají české názvy pro názvy českých a moravských měst. Sudeťáci používají původní německé názvy. Brn, to je pro ně. Brn, to není žádné Brno. Neexistuje. Nikdy žádné Brno neexistovalo pro ně. A to, proč za tímhletím, jak Luboš říkal, stojí Fiala, no samozřejmě, protože my víme o Fialovi, na něho jsou ty svodky z roku 90, 91, 92, když se tehdy jakožto elef, politický elef, účastnil těch jednání v Brně při jednání takzvané Pan Evropy, což byl projekt po rozpadu tedy východního bloku, projekt Otty von Habsburského, že to je ta knížka, kde je právě ta úžasná fotografie, jak tam stojí na nádvoří toho brněnského paláce, teď si nemůžu vzpomenout na ten název, jak oni tam stojí vedle sebe. Stojí tam Bernd Posselt, stojí tam Otto von Habsburský, stojí tam pan Talíř z lidové strany, KDU ČSL, a ještě tam stojí jeden panáček, a to je mladičký Petr Fiala, který drží aktovku v ruce, tašku. To je ta legendární fotografie. A to bylo tehdy, když Otto von Habsburský přijel tehdy do Brna a začal razit tu myšlenku Pan Evropy, která nakonec se transformovala do Lisabonské smlouvy o prakticky 20 let později. To znamená, aby zanikaly takzvané, můžeme říkat, národní státní vlády, aby se veškerá moc začala přenášet na nějakou strukturu Evropy. Tehdy ještě Evropská unie neexistovala, existovalo jenom EHS, tak aby vznikla nějaká evropská struktura, na kterou jednotlivé státy přenesou veškeré své pravomoce, tak aby bylo možné začít prosazovat systémy řízení takzvaných staroevropských elit poté, co Spojené státy budou vysáčkovány z Evropy. Je to proces, který vycházel od tehdejších evropských elit už od 90. let, které viděly velkou příležitost v tom, že Sovětský svaz byl poražen a tehdy naprosto chybně Otto von Habsburský očekával, že Spojené státy se stáhnou z Evropy, protože nepřítel na východě je poražen. Ale ona to nebyla pravda. On se v tom zmýlil. Proto tehdy ten projekt Pan Evropy byl urychlený a uspíšený, protože on to neodhadl. Spojené státy zůstaly v Evropě po pádu Sovětského svazu a ukotvili si unipolární systém Pax Americana, který existoval již předtím, ale jenom v rámci západní Evropy. Po demisi Sovětského svazu ten systém se rozprostřel po celé Evropě i po východní Evropě a de facto po celém světě, až s výjimkou teda několika málo států. A to, co je třeba si uvědomit, je, že to, co tehdy uvažoval Otto von Habsburský v rámci takzvané Pan Evropy, tak dneska má realizovat myšlenka Spojených států evropských. A to právě to, co prosazuje tak vehementně ten rozvědčík, který sedí tam u vás na Hradě v Praze. On to nemá ze své hlavy. On je pouze mluvící huba, mluvící tlampač. Jo? Má nohy, má ruce, mluví a říká, co mu posouvají jeho poradci, a především těm poradcům,

0: Evropu jsou Spojené státy evropské, že nic jiného nepřipadá v úvahu a že když na to přijde, tak ten proces proběhne stejně tak jako tak s námi nebo bez nás, jak on řekl v tom projevu v Litomyšli před těmi diváky v tom lidovém domě, tak to jenom znamená, že on je zpracovaný tím samým systémem jako Petr Fiala v roce 90, když přijel Otafan Habsburský a začal vykládat tyhle ty věci o pan Evropě. To znamená o federalizované Evropě, kde bude federální vláda evropská, která bude pro v úvozovkách dobro celého evropského lidu rozhodovat za celou Evropu. A kdo tam bude dosazený? No, podle původního plánu Američané odejdou z Evropy a k moci se dostanou ti, kteří řídili Evropu před koncem druhé světové války. To je celý. To je ten plán. A vidíte, on se realizuje. Američané odchází. Dneska Donald Trump oznámil, že chce tady odtud z Německa stáhnout 40% americké armády. Obrovský skandál. Teď to řeší všechna média, teď úplně všichni šíří, možná jste to zaregistrovali, ten jeho návrh na stažení amerických vojsk, části amerických vojsk tady odtud. Co to znamená? No to znamená jenom to, co já tady říkám celou dobu, je to potvrzení mých slov, je to odchod Spojených států z Evropy po druhé světové válce. Je to uvolňování mocenského prostoru, který bude okamžitě zaplněn jiným mocenstvím. Jakým? Eurofašisty, euronacisty, degeneráty, lidmi, kteří nenávidí své národy, Evropčiky, všem tou největší chátrou, jakou si dokážeme představit. Samozřejmě v rámci blaha, v rámci dobra. A kdo bude mít jiný názor, ten bude umlčen. Na to mají nástroje. Před několika dny Evropská unie uveřejnila takzvané digitální ID, že aby to všichni používali, aby prý pro ochranu dětí. Ne, to není pro ochranu dětí. To je kvůli tomu, aby všichni ti, kteří se někde vyjadřují na sociálních sítích, aby byli identifikováni, který Karel tam řekl něco špatného, která Mařenka, která tam přišla, napsala něco špatného, závadného, aby věděli tenhle a tenhle ten řekl tohleto a tohleto. Tady už to funguje, že systém NetzG, že nenávist prostě na internetech, nenávist na sociálních sítích. Tohleto oni okopírovali do zákona DSA, který momentálně v poslanecké sněmovně tam u vás je připravovaný, že Markéta Šichtařová kvůli tomu utekla, ta složila mandát, když zjistila, že není vůle se postavit Evropské unii, že zákon na cenzuru internetu bude schválen v České republice, DSAčko, že jo. Co to je? No, je to ukotvování moci euronacistů a eurofašistů v Evropě poté, co v rámci mohutných revanšistických a revizionistických procesů se uchopí moci nad Evropou po mocenském odchodu Spojených států ze starého kontinentu. Na čemž Donald Trump usilovně pracuje pod vedením Chabadu. To je celé. Takže já jsem to trošku protáhnul, bylo to hodně dlouhý. Já se Lubošovi omlouvám, že jsem mu takhle vzal spoustu času, protože on určitě k tomu také něco chce říct, něco dodat, takže já mu předám slovo a no, jako trošku to asi protáhneme, ale takhle bylo třeba říct, takhle to bylo třeba vysvětlit, aby to lidé pochopili, takže já předávám slovo.
1: V pohodě, já myslím, že Luboš bude rád, že i když budeš mít Luboši čas s námi vydržet i v rámci třetí hodiny nebo víceméně druhé hodiny od 21. do 22. hodiny, kdy nám budou volat posluchači, tak klidně budou moct směrovat otázky i na tebe, takže my budeme rádi, když s námi zůstaneš i potom. Každopádně VK tady hovořil o takzvaných leitmotivech, kdy se navracejí systémy mocenského nastavení zhruba před stolety, tedy před druhou světovou válkou. Vidíš to podobně, abychom tu debatu posunuli trochu do současnosti, že ta historie je velmi důležitá, možná někdy i důležitější než ta samotná přítomnost, když nepochopíme minulost, jak se říká, že všichni to známe. Nicméně vidíš to podobně s odkazem na výsledek maďarských voleb a konec konců i čerstvě těch bulharských.
2: Počkej, já tady jenom dělám poznámky.
1: Takže... Já jsem si taky dělal poznámky, ano, přesně tak.
2: Maďarsko a...

0: Bulharsko.
1: Tak.
0: Já bych hrábl jako do historie trošku víc. Já jsem tady v tomhle takový, řekněme, ale myslím, že se s panem VK tady v tomhle, když to naťukneme, tohle téma i zhodneme. Ve své podstatě lidé nebo ty rodiny a mocenské skupiny, které drží moc globálně po světě, se aspoň v rámci toho západního světa nemění. Určitě jsme vyhubili jsme ty mocenské skupiny, které vládly v Jižní Americe, v Severní Americe, předtím, než tam přišli Evropané. Ty jsme vyhubili a nějakým způsobem jsme to tam obsadili, ale ty mocenské skupiny, které vládnou třeba tady u nás v Evropě, tak podle mě to jsou lidé, kteří jsou opravdu do značné míry pokrevně a minimálně obchodně zpřízněny po staletí. Jo. Teďka zase vyšel nějaký článek, jak je ve své podstatě Donald Trump z 15. kolené bratranec s anglickým králem, který teďka nechal muslimy, myslím, na Ramadánu, za Ramadánu prostě svačit v Windsorském paláci, jestli se nepletu, a zároveň odmítl popřát křesťanům jako k Velikonocům v Anglii. A možná, že to dělá opravdu, protože je ve své podstatě rukojmím několika milionů džihadistů, kteří, když dostanou pokyn, tak asi ten Buckinghamský palác srovnají se zemí prostě. Ale takhle to vnímám já a to, co se mění, jsou jenom způsoby, kterými tyhle skupiny lidí nám chtějí vládnout. Takže to je můj názor, jako takhle to vnímám. Jo? Vyzkoušeli si na nás nějakým způsobem feudalismus, vyzkoušeli si na nás nějakým způsobem kapitalismus, vyzkoušeli si na nás nějakým způsobem částečnou demokracii. Občas nám museli uhnout, jo? Protože prostě ty podmínky byly takové, že nás potřebovali nás víc. Potřebovali nás, aby jsme jim tvořili ty armády a aby to fungovalo, tak nás nechali svobodně se nadechnout v rámci jednotlivých systémů, umožnili nám podnikat, cestovat a tak dále, naučili děti číst, psát a počítat, aby ty děti mohly potom pracovat v těch továrnách a tak dále a tak dále. A když už se jim to, když jim to přerůstalo přes hlavu, tak na nás vyzkoušeli občas nějaký nacismus, občas nějaký fašismus, občas nějaký komunismus. Ale to, že tihle lidé ve své podstatě jakoby opakují ty mocenské metody a postupy, akorát možná s jinými názvy a s jinými tvářemi, které nám předkládají, tak abychom neviděli, že to jsou pořád ti lidé ve své podstatě ti v tom pozadí, kteří nám tady jenom dosazují nějaké figurky, tak to je způsob, který ovládají, který umí, prostě mají k tomu neomezené zdroje, mají k tomu prostě psychologi, psychiatry, vědce. Ví, jak s námi manipulovat, ví, jak s námi, jak nás dostat tam, kam nás potřebují. A vždycky si akorát vyzkouší nějaký experiment na nějaké skupině lidí, jak budou reagovat. Já už třeba i teďka beru celou tu Trumpovu eskapádu jako okamžik, kdy oni taky věděli, že už je třeba tomu kotli trošku upustit, jako, jo, vytvořit tam nějaké to vákuum a pustit tam třeba i tu náladu mocenskou jako lidovou, jo? Že vycítili potřebu, že třeba dát těm lidem zrovna nějakou naději a nechat je nadechnout, jako když se řeže závit, že? Prostě dvě otočky dopředu, jedna zpátky, vždycky se musí trošičku povolit. Takže
1: bylo krásně vidět třeba, že tě přerušil, se omlouvám, u Baracka Obamy, yes we can, to bylo naprosto davové šílenství, že taky lidi dali lidem naději, že něco se změní a pak přišla finanční krize a jak to dopadlo a tak dál. Znamená, yes we can, to bylo takové průvodné heslo, že ano, přijde ta naděje.
0: Vždycky to dopadne stejně, vždycky, když dojde na lámání chleba, teďka sleduju hodně těch youtuberů z Ameriky, kteří prostě podporovali Trumpa, Tucker Carlson a další, než mě nás teďka nevzpomenu, kteří prostě aktivně podporovali Trumpa a teďka jsou úplně jakoby špatní z toho, že prostě podporovali člověka, který žene jakoby jejich zemi špatným směrem, nebezpečným a ve své podstatě ubližuje celému světu. U nás teďka lidi vlastně zase si oddechli, protože si zvolili toho svého Andreje Babiše, protože na covid už zapomněli. A Babiš, přestože ve své podstatě jede dál tu politiku takovou, jakou jela ta fialová vláda, ve své podstatě se nic nezměnilo. I díky tomu nám hrozí ruské údery na firmy, které u nás vyrábějí prostě drony pro Ukrajinu. Tak lidi mají pocit, že se něco změnilo, protože ta Ukrajina není v televizi a v novinách a na webu prostě od rána do večera teďka vyzdvihovaná, tak byla za toho Fialy a občas se objeví i pravdivé informace o tom, jak ukrajinští vojáci nemají týdny a měsíce, co jíst a pít, a že dochází k nějakým násilným odvodům a že se na Ukrajině krade. A teďka jsem četl nějaký článek, dokonce na Army webu, nebo kde to bylo, že Evropa má zbraně na desetidenní válku, jako jo, nebo rakety na desetidenní válku s Ruskem. Mimochodem jsem narazil i na informaci, blahopřeji panu VK, protože na můj rozhlas.cz píšou, že českou dezinformační jedničkou je Aeronet, takže blahopřeju. Jako,
2: tak to je ocenění.
0: Popřání pro pana VK. No a takže to, já to teďka vnímám tak, že to jsou věci, které se řeší. Tomhle já třeba souhlasím s Davidem Icem, to jsou věci, které se řeší po staletí a možná po tisíciletí v nějakých vývojových liniích, kde ti lidé se postupně učili, jak ovládnout co nejefektivněji, co největší množství lidí. A pochopitelně ten rozvoj technologií jim v tom pomáhá a i když věřím tomu, že oni klasicky degenerují, jako vždycky degenerují ty mocenské skupiny, ve kterých potom už jde jako o přežití tím, že si udržujete tu moc a musíte likvidovat i svoje bývalé spojence a lidi, kteří pro vás pracovali a tak dále. To je nekompromisní, vždycky to tak bylo, je a bude. Tak i když věřím tomu, že oni degenerují a debilizují sami, tak bohužel mají k dispozici takové zdroje, že pro ně pracují ti nejmocnější nebo ti nejchytřejší, nejvzdělanější a nejpoctivější lidé, kteří ani neví, že pro ně pracují. Protože pracuji na nějakém výzkumu, teďka třeba AI, ale já teď jsem spíš chtěl mluvit o psychologii, jo, a o psychiatrii, takže ti tisíce vědců po celém světě, aniž by to věděli, tak ve své podstatě pracují na budoucím zotročení svém i svých rodin a tak dále, protože poskytují neuvěřitelné množství dat těm lidem, kteří potom mají ty exekutivní zaměstnance a ty, kteří se chtějí dostat do toho vyššího kruhu a kteří se tam potom možná dostanou, když se osvědčí a tak dále, jako každá zločinecká organizace. Takže ta jejich možnost jakoby ovládat ty masy je teďka podle mě jakoby téměř dokonalá, jo? Protože oni už v těch lidech vyvolali takové pocity malosti a zbytečnosti a takové pocity strachu a studu, že většina lidí, i když absolutně nesouhlasí, věřím tomu, že absolutně většina lidí nesouhlasí s tím, kam směřujeme, tak nebude žádná spoura, nebude žádná revoluce, nebude vůbec nic, prostě lidi do toho mlínku na maso prostě pojedou, budou se u toho radši dívat opravdu na ten mobil a tak dále, aby to neviděli, kam je to vede a přiznají si to až v okamžiku, kdy je třeba budou nahánět ukrajinští vojáci a ukrajinští policisté v řadách třeba policie České republiky u nás po ulicích tak jako nahánějí teďka prostě ty Ukrajince, kteří taky nesouhlasí s pokračováním války s Ruskem, nechtějí bojovat za Zelenského, nechtějí bojovat za Kyjev, nechtějí bojovat už ani za Ukrajinu jako takovou, nechtějí bojovat vůbec, chtějí jenom přežít a po tisícovkách je tam loví jako zvěř, jo? Takže obávám se, nebo můj názor, nebo tak, jak to vnímám já teďka, je to, že opravdu tady se mění ty metody, ale ti lidé a ty zájmy jsou pořád stejné. A souhlasím s tím, co říká jako pan VK, protože to je nepopiratelný fakt, prostě v okamžiku, kdy v té mocenské struktuře vznikne kdekoliv, jakékoliv vakuum, tak se ho vždycky snaží někdo zaplnit. Jo? Ať už to je třeba na státní úrovni, že když prostě se uvolnila pozice v Africe, jo, protože Američané a Evropská unie Afriku jenom ždímali, tak se tam objevilo nějaké vakuum, tak se tam objevili Rusové a Číňané, kteří začali té Africe jakoby pomáhat, takže tam získali nějaké pozice. Jo. Teďka vidíme útoky prostě Evropskou unii financovaných a vyzbrojovaných podle mého nejlepšího vědomí a svědomí muslimských teroristů, kteří se snažili o vojenský puč v Mali, který zmařili právě tamní jako ruské jednotky, protože ti malíští vojáci zase opouštěli své pozice a neby těch ruských jednotek, tak ten pokus o puč, který podle mě jako zosnovala Francie a Anglie s pomocí muslimských teroristů, by se zdařil. Takže tohle 100% funguje. Spíš bychom možná mohli s panem VK rozebrat, protože já jako každý máme nějaké vnímání toho slova, co to je fašismus a co to je nacismus. Ten nacismus máme my všichni jakoby spojený s tím vyhroceným nacionalismem, který v té době ti stejní lidé na nás prostě zkoušeli jako metodu k tomu, aby nás ovládli, jo? Nebo řekněme, Němci byli takovouhle největší třeba obětí a tam se to, jak jsme viděli i na těch výsledcích voleb od těch sudetských Němců, tak tam to dosáhlo 90%. Jo? Tak to byl takový ten nacismus. Teďka, jako jak oni to vlastně budou dělat, když chtějí mít půlmilionovou armádu Němci a do té armády se jim nepřihlásí skoro žádní Němci. Ve své podstatě se podle mě tam budou hlásit hlavně ti, kteří k tomu dostanou příkaz od muslimského bratrstva, protože dostanou příkaz nastoupit k Bundeswehru, aby prostě obsadili ty pozice, aby dostali co nejkvalitnější výzbroj, co nejkvalitnější výcvik a normálně jako ty mladé Němce k tomu, že mají být hrdí na Německo, nikdo dneska už nepřesvědčí, protože oni vyrůstají už jako třetí nebo čtvrtá generace v tom, že se mají stydět za to, že jsou Němci. Takže tam jim musí vnutit nějakou něco, co tu armádu oslabí, takže nějakou transgenderovou ideologii, nebo je musí vnutit něco, co souvisí prostě s tím liberálním progresivismem, asi jim slíbí, že ty tanky budou jezdit na baterie a já nevím, jo, a jejich střelivo nebude produkovat žádné CO2 a tak dále, tak dále. Ale s čím souhlasím je, že se dá velice jednoduše v současné době třeba přiživit ten zatím zdravý, podle mě, maďarský nacionalismus a zdravý polský nacionalismus, když to vemete směrem k tomu, k té migrační krizi a ke snaze repopulizovat prostě původní evropské obyvatelstvo, tak tady to vnímám jako zdravé vlastenectví a národovenství, patriotismus i nacionalismus, jakoby do té role, kdy prostě ve prospěch vlastního národa jsem ochoten i použít násilí v jeho obraně a tak dále a tak dále. Ale samozřejmě tam jsou ty prvky toho, že to jde okamžitě využít třeba k rusofobii, zvlášť v tom Polsku, kde ty konflikty mezi Polskem a jsou jakoby historické. V Maďarsku to je takové zajímavé, já už začínám pomaličku věřit teorii, že tam se opravdu sfalšovaly volby a že sfalšoval Orbán ve prospěch Maďara, protože už byl unavený po 16 letech jako premiér, věděl, že by to měl těžké a tak si vybral svého nejdůvěryhodnějšího spolupracovníka ze své vlastní strany, poslal ho k opozici, za rok mu vytvořil maximální možnou nebo dokonalou výchozí pozici a ještě sfalšoval volby v jeho prospěch, protože ve své podstatě kromě toho, že Maďar chce přijmout euro, no dobře, tak Orbán byl zase vakcinační fanatik, že? Tak to prostě bylo, takže musí nějak sloužit těm globálním pánům. A kromě toho, že teďka rozjíždí takové ty prozatím jako zkušební balonky k tomu, aby rozvířil nějaké ty národnostní vášně mezi Slovenskem a Maďarském, tak ve své podstatě to, co prohlašuje a to, jak se chová a tak dále, asi nenechává ty liberály nebo ty progresivisty tak úplně jakoby v dobré náladě. Takže já ve své podstatě třeba, co se týká Maďarska, tak teďka jsem rozhodně spokojenější, než jsem byl, když jsem jako sledoval ten výsledek voleb a říkal jsem si, právě teda jsem si říkal, to ten Orbán byl opravdu tak strašný, že najednou se proti němu otočila ústavní většina. Já vím, že ten maďarský volební systém je takový komplikovanější a že to neznamená, že se proti němu otočilo třeba 70% jakoby lidí, ale prostě ústavní většina voličů se proti němu najednou otočila, to opravdu, jako ti Maďaři se nechali tak poblbnout, anebo prostě jak je to přece takový skok, kdy tam není tam hladomor, jo, nebankrotují tam, já nevím, jo, 100 tisíce lidí a tak dále, to se tam neděje. Ale Orbán si to už mohl spočítat, že lidi už jsou z něho unavení, on už je z toho unavený, možná, že bude kandidovat na předsedu Evropské komise nebo ne, to se objevují takové informace, dezinformace, člověk neví, co to je. Ale podle mě tohle bylo normálně domluvené předání moci, na které prostě ti liptardi v Evropě skočili a Orbán jim tam dohodil člověka, se kterým teda nebudou mít tak úplně na ružích ustláno Jak si myslel? No a Bulharsko, to